0: jsem v tranzu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním, až děti mi dáš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice.

From a life of setbacks to a jetpack. I

all we got. Just one night, all we got. Just

0: něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
3: Víte, moje

Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu

0: Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
1: Stále

buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím jak dingo, z dola se jde těžko, ale nahoře je to fakt simple.

buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím jak dingo, z dola se jde těžko, ale nahoře je to fakt simple.

0: Fajn Radio.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce. Nově to vysíláme na 90 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každý, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

0: Open Talk.
1: Tam jsem myslel jako hrozný strach. Tam jako za prvý dohraju to, nedohraju to, pak vlastně ten poslední díl jsem z toho Marcela cítila, že prostě tam hodí ten červený pytlik, takže už jsem se s tím tak nějak jako i smířila a o to větší šok to pro mě bylo, když tam byly všechny ty zelený.
2: Co ti práce u policie dala vlastně za dovednost, kterou si nejvíc uplatnila ve hře?
1: Je to vlastně taková nějaká vrozená intuice, kterou mám. Pak je to, já jsem hodně empatický člověk, který si myslím, že tady se to jako taky hodně hodilo a umím si tak nějak zachovat jako chladnou hlavu a vlastně stejnou tvář.
2: Co se třeba odlišuje od té hry, od tvojí reální práce? V čem je třeba ta práce drsnější nebo...
1: No tak já ve své práci mám proti sobě jako opravdový hajzly, že jo? Tady máte lidi, kteří se v životě buď se s nějakou manipulací nesetkali a nebo jsou prostě hodní. To jako bylo ten největší rozdíl.
2: Čím si vysvětluješ, že jsi získala srdce všech těch hráčů?
1: To já nevím. Můžeme to někdo vysvětlit.
0: Spin Talk.
2: Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a právě posloucháte Spin Talk, talk nejenom o rapu. Děkuju, že posloucháte. Na dnešní díl jsem se velmi těšil, protože pozvání přijala nejvěrnější z věrných, profesionální zrádkyně a také cvičitelka jogy Mia. Právě včera ona vystřídala na křivoklátě hradní paní Nikol a stala se tak druhou zrádkyní, která ovládla hrad. Absolutní vítězka druhé řady zrádců, hostkou dnešní vydání Spin Talku. Mio, vítej, nebo Věro, vítej.
1: Já tě zdravím, ahoj.
2: Tak moc blahopřeju za prvý, protože to byla fakt jako mistrovská hra, která mě teda bavila od začátku do konce. Řekni mi, jak se cítila v době, kdy se to natáčelo a jak se cítila teďka, když to celý viděla?
1: Ten rozdíl tam samozřejmě je, ty emoce už jsou zpracovaný, člověk to má tak nějak už v hlavě jako srovnaný, ale stejně mě to tam vrací jako zpátky. Když jsem to včera viděla, tak ty pocity najednou naskočí ta sama emoce, co byla tam. Takže... Ta hra mě bavila mě ta hra neskutečně.
2: Jak rychle si člověk v té hře zvykne na tu novou identitu?
1: Já už jsem tu identitu vlastně zkoušela tak nějak naťukávat předtím, s tím, že jsem si říkala, když tam půjdu jako Mia, tak aby mi partner doma i oslovoval Mio, takže ten mi tady s tím hodně pomohl. Neměla jsem to teda jak souvče, tak sofistikovaně, papírky jsem neměla, ale vzhledem k tomu, že jogu mám jako koníček, takže tam to jako problém nebyl. Když jsem někdo na něco zeptal, tak jsem...
2: Tak si věděla.
1: I docela věděla.
2: Začneme úplně tím závěrečným ohněm. Jaký to byl pocit? Tam stát v té čtveřici, jako poslední říct tu tvoji identitu.
1: Tam jsem myslel jako hrozný strach. Tam jako za prvý dohraju to, nedohraju to, pak vlastně ten poslední díl jsem z toho Marcela cítila, že prostě tam hodí ten červený pytlik, takže už jsem se s tím tak nějak jako i smířila a o to větší šok to pro mě bylo, když tam byly všechny ty zelený. A teď najednou to na mě dolehlo a říkala jsem si, jaké jim to teď jako mám říct, aby je to, nechci říct, bolelo co nejmíň, to se jako takhle neříct nedá, ale vy víte, že tam proti vám prostě stojí tři extrémně hodní lidi a teď vy víte, že jim tu kodlu prostě do těch zadáte, i když je to v rámci hry, ale tam je to tak strašně intenzivní, že to museli, nedá se to odprostit od toho, aby to nebylo osobní.
2: Na druhou stranu, ve srovnání s tou první řadou, tak já jsem tam vnímal velmi silně to, že to celý proběhlo klidně. Velmi kladně jsem hodnotil to, že ty jsi vlastně řekla, doufám, že mi někdy odpustíte, nebo že přijmete moji omluvu, nebo něco v tomhle tom duchu, co v tom díle zaznělo. A celý to vlastně bylo elegantní, i když vlastně tam byla obrovská míra hořkosti samozřejmě. Po jak dlouhý době tě odpustili?
1: My jsme se poprvé viděli až na předpremiéře, ale z nich vlastně třeba s Verčou, s tou jsme se volali, u tý jsem měla jako velkou potřebu jí to vysvětlit a pak to bylo spíš jako na nich, tam jde o jejich zpracování toho, aby si ty emoce zpracovali a já si myslím, že teďkon už jsou všichni jako v pohodě.
2: Jak bys hodnotila teďka zpětně splnění svojí mise, se kterou si do zrádců šla?
1: Já si myslím, že ta moje mise byla splněna v rámci té hry na maximum, co jsem tomu mohla dát.
2: Jak dlouho pracuješ u policie?
1: Teďkon v únoru to bude 17 let.
2: Co ti práce u policie dala vlastně za dovednost, kterou si nejvíc uplatnila ve hře?
1: Je to vlastně taková nějaká vrozená intuice, kterou mám. Pak je to, já jsem hodně empatický člověk, který si myslím, že tady se to jako taky hodně hodilo a umím si tak nějak zachovat jako chladnou hlavu a vlastně stejnou tvář.
2: A řekni mi, jakou část my jsme vlastně na obrazovce neměli šanci vidět?
1: Myslíš jako z mé osoby? Ježišmarja, já se přiznám, že tam bylo spoustu jako vtipných scén a vtipných jako zážitků, které samozřejmě se do toho střihu nevejdou, protože to není jako ani herní, ale to byste tam, že jsem třeba i občas jako vtipná.
2: Tak to si byla celou dobu. Řekni mi, byť si tou hrou vlastně šla na obrazovce plynule, tak mi řekni, jestli tam byly nějaký okamžiky, kdy tě vlastně nebylo dobře.
1: No, co se týká jako psychické stránky, tak nebylo mi tam dobře jako v několika případech. První případ byl vlastně, když jsem osočila Marcela, tak tu chvíli mi vlastně došlo, jak těžkou hru tady budu muset hrát. Pak to bylo, druhá fáze byl vlastně Patrik, kdy jsem musela překročit nějakou hranici, kterou jsem si řekla, že tam překročit nechci, a hrála jsem na tu osobní notu, protože on byl fakt dobrý, já bych ho jinak tam nerozkopla ani omylem. A pak teda Ondra, ten mě bolel hodně, to jako se mnou zamávalo, no a poslední prostě Daniela, to mě už úplně rozložilo.
2: Brala si to pořád jako hru, nebo prostě i v průběhu toho byly výčitky?
1: Kdybych to nebrala jako hru, tak tady teď nesedím, takže já jsem si musela každý den opravdu připomínat, je to jenom hra, a měj v hlavě pořád to jeden z důvodů, proč tady seš.
2: Na jaký herní kroky jsi v těch zrádcích vlastně teďka zpětně nejvíc hrdá nebo pyšná?
1: Já si myslím, že vydírání Marka, leč to bylo opravdu velmi riskantní, tak na to jsem fakt pyšná, protože to bylo tak promakaný a tak si to krásně sedlo všechno. A pak vlastně i na druhou stranu, vím, že to teď bude znít trošku, že si protiřečím, ale ten Patrik. Ten Patrik, že jsem fakt tady do toho šla, do tohohle risku, změnila bych trochu ten způsob, ale ten risk za to stál.
2: Když jsme glosovali v rádiu s ostatníma průběh hry, tak jsme si vlastně říkali, že to máš nejjednodušší ze všech, protože jsi vlastně jako v práci. Je to tak? Nebo bylo to tak?
1: Jo, já jsem tam hodně často byla jako v práci, to je pravda.
2: Případně, co se třeba odlišuje od té hry, od tvojí reální práce? V čem je třeba ta práce drsnější, nebo...
1: No tak já ve své práci mám proti sobě jako opravdový hajzly, že jo? Tady máte lidi, kteří se v životě buď se s nějakou manipulací nesetkali, a nebo jsou prostě hodní. To jako byl ten největší rozdíl. A to byl ten boj sama se sebou, kdy já jsem si tady to musela nastavit v hlavě.
2: Hodně lidí říká, jakou by měli strategii ve hře. Dá se stanovit ta strategie hry dopředu, když vlastně ani nevíš, kdo přijde na to nástupiště, kdo s tebou bude na tom hradě, nebo tu strategii vyvíjíš opravdu až jakoby ve chvíli, kdy ta hra odstartuje?
1: Jako ta strategie, já to počítám i, ať už je to ta změna jména, změna profese, tak tohle to se naplánovat dá, ale zbytek prostě musíte s tím jako pracovat. To není, že se jako nastavíte nějakou linku a podle tý pojedete, takhle to nefunguje. Tam ty lidi můžou být úplně jiný, úplně jinak, ta dynamika, moc slovo nemám ráda, ale ta chemie mezi těma lidma může být úplně jiná a celý váš plán se zboří, takže mít vymyšlený A, B, C, D, E, F varianty.
2: OK. Jak dlouho dopředu se teda dají plánovat ty jednotlivý kroky? Je to ten den, několik dní dopředu?
1: Několik dní dopředu určitě.
2: Když teďka jsi viděla celou tu sérii, vnímáš nějaký svůj herní krok, třeba jako přešlap, něco, co bys udělala jinak?
1: No, my do dneška s Dančou furt řešíme, jestli její vyhození bylo, jestli bychom to spolu nezvládli zahrát do konce, a furt, já tam furt vymýšlím, jak by se to dalo, ale nakonec si jí dám asi za pravdu, že by to asi fakt nešlo, že i u toho ohně si myslím, že by po ní šli.
2: Koho ze hry si považovala od začátku vlastně jako silného hráče nebo ohrožení pro tebe?
1: Myslíš už ty první dny? Já jsem se chtěla určitě co nejrychleji zbavit Sáry, protože ta pro mě byla strašně nečitelná. Pak to byla Terka, která, její hlava působí naprosto mistrovsky, její přemýšlení, to jsem říkala už několikrát, že bych ji chtěla mít za kolegyně v práci, protože to by jako bylo hodně dobrý. A pak samozřejmě Danči jsem se bála.
2: Fakt jo? A bála ses jí, nebo ses k ní chtěla přiblížit, i protože tě bavila lidsky?
1: Takhle, tam jsou dvě roviny. Mě lidsky neskutečně sedla, ale zároveň jsem věděla, že je velmi inteligentní a že pozoruje. Takže to bylo, to bylo takový to spojit příjemný s užitečným, že vlastně u někoho jste, s kým je vám dobře, ale na druhou stranu ho máte u sebe.
2: Vzniklo v té hře mezi tebou a někým přátelství nebo pouto, který má velký potenciál vydržet?
1: Pozvi si mě sem za rok a já ti to řeknu.
2: A teď v tuhle tu chvíli, to je docela dobrý.
1: Jo, jako v tuhle tu chvíli my se hodně se bavíme s hodně hráčema, ať je to Ondra, ať je to Marek, ať je to Daniel a Terka, když přiletí konečně ze Švédska, tak spolu taky trávíme hodně času. Jako těch lidí tam je víc, s Petrou to si vždycky pokecáme, pokud mi teda nestrká své vlasy do pusy, protože jsme furt hází.
2: Hoď přes ní deku, OK. Ve srovnání s první řadou, kde to trochu působilo jak na školním táboře, kdy všichni nenáviděli Nikol, u tebe jsem vnímal obrovský respekt hráčů. Komu z věrných nebo z rádců bys ty teďka v tuhle tu chvíli vzdala nejradši největší hold?
1: Ty brďo, já nebudu říkat jednotlivce. To jako každý to máme nastavený nějakým způsobem a já si myslím, že každý ten hráč, já jsem to i říkala v průběhu celé hry, si zasloužil můj neskutečný respekt a nebudu vybírat, nechtěj
2: to po mně. Dobře, tak uděláme jinak. Kdyby jsi byla hradním pánem, koho by se zvolila jako zrádce ty, abyste byli silná a pevná trojice od začátku a proč? A jak bys vlastně vyhodnotila první výběr Sáru a Báru?
1: Já bych si sama k sobě, samozřejmě abych tam byla, bez, to je jako bez debat, ale já bych si k sobě vzala právě Danielu už od začátku a líbila by se mi tam strašně paní Věrka. Mm-hmm. Ta by se mi tam extrémně líbila, protože to by byl ten bodec, který by tam byl skvělej a vtipnej mezi náma. A teď prosím tě, ještě jednou tu otázku mi nahoď.
2: Koho by si vybrala jako zrádce ty? Což teďka vlastně
1: jo,
2: jako by si
1: odpověděla. A ohledně Báry a Sáry, já si nemyslím, že by to byly jako špatný zrádkyně. Ono jako spousta lidí je tady za to, že jedna už tam byla jako unavenější a druhá, že se hnedka rychle propálila. Ono, když se s tou rodí zžijete, tak ono to taky chvilku trvá. A to, že vás potom přemůžou nějaký emoce, jako jsme jenom lidi, to je...
2: Jako jasně. Jak by zamíchalo s dynamikou hry, kdyby zrádkyní byla Jiřina Kateřina?
1: No, to by bylo taky zajímavý. Tím, že ona jako je hodně průbojná, takže ty bych se asi chtěla zbavit rychle, no.
2: V jednu chvíli Báru role zrádkyně dostala, byla vyčerpaná, měla výčitky, že vraždí kamarády. Na tebe tenhle ten pocit nikdy nedolehl?
1: Dolehne to na vás, ale pro mě bylo jednodušší vlastně vraždit, napsat si to na ten papírek s tím, že jako víte, že jste to udělali, ale přes tu noc si to nějak zpracujete. Ale pro mě bylo mnohem horší to vyhlasování u toho kulatého stolu. To jako, když vidíte, že vy jste ten had, který tam je, a teď budu citovat tu nějakou promiň, tak vlastně je to mnohem těžší.
2: Čím si vysvětluješ, že jsi získala srdce všech těch hráčů?
1: To já nevím. Může mi to někdo vysvětlit?
2: MJ mi třeba říkal, že Mia to uměla tak, že tě nejdřív lehce zpochybnila, aby pár hodin na to se tě omluvila a řekla ne, promiň, už si to o tobě nemyslím. A tím si postupně získávala vlastně jakoby důvěru a náklonnost té druhé strany. Byl tohleto třeba jeden z nástrojů?
1: Jo, tady to, ano, tady to je pravda, to já jsem tam dělala velmi často a u hodně lidí. Ne, a pak takový to jako pochlebování a lichotky a vlastně to, že já vůbec nevím a že jsem úplně v háji a že jako vlastně, jak to vůbec funguje ta hra pomalu, jo. Nechci říct úplně, no za takovou trubičku jsem se tam snažila bejt, aby si o mě nemysleli, že v té hlavě jako občas sídlí ten mozek.
2: Marcel získal možnost proroka, co hrklo v tobě, že si vybere na rozhovor třeba právě tebe?
1: Já jsem tam tušila, že si vezme Aničku, protože tam to jako v té hlavě to tam měl a říkala jsem si, kdyby si vzal náhodou mě, tak prostě ho to budu muset zahrát, takže Marcel je zrádce. Jinak by to nešlo.
2: Jak tvoji hru hodnotí tvoje nejbližší okolí?
1: Ježišmarja, moje rodina a moji kamarádi jsou nadšený. Je to hlavně tím, že mě jako znají úplně z jiného úhlu, vědí, jaká jsem v tom reálném světě a v tom reálném životě. A teď mě vlastně vidí jako pracovat.
2: OK. Jak tvoji hru hodnotí kolegové z práce? To taky přece musí být velmi zajímavý. Slyšet nějakou takovouhle glosu třeba od nadřízenýho.
1: Do dneška jim musím ráno při poradě skoro počítat, jo? Takže tomu bych se nerada vracela.
2: 1, 2, 3, 4, 5. To teda apropo bylo velmi zajímavý sledovat to počítání, jak počítala Daniela téměř přesně Jiřina dvojnásobek a ty si jela opravdu jak dráha. Jak se tobě samotný kouká sama na sebe v roli zrádkyně?
1: Jsou tam scénky, kdy si říkám, jo, ty brďo, tohle to fakt jako bylo dobře zahraný. A jsou tam scénky, kdy jsem v kyně vždycky lezla do sedačky a snažila jsem se vcucnout, kdy si říkám, tak tady na to fakt nejsem pyšná. Jako.
2: Hra končí, na hradě si jenom ty a hradní pán. Jaký to je vlastně jako pocit? Jaká emoce se v tobě odehrává?
1: Ve mně v tu dobu byla hrozná úleva, že konečně už to skončilo. I když jako ta hra je fantastická, zaslouží si všechno tohleto, ale já už jsem byla tak strašně unavená z toho všeho. Ať už z toho lhaní, ať už z té přetvářky, a už jsem prostě chtěla domů, aby zase prostě jenom já.
2: Je těch 12 dní tak akorát?
1: 14.
2: Dobře.
1: No kdyby to trvalo o týden díl, tak já už tam nejsem, protože mě už by asi odnesli nosítkama nohama napřed.
2: Ještě v rychlosti, co sociální sítě a zprávy? Chodí ti víc pozitivních nebo negativních zpráv? Jsou lidi vulgární, jsou lidi hnusní, anebo spíš ti drží palce?
1: Je teda většina zpráv, co mi drželi palce, pak samozřejmě se najdou ti, kteří pod svým skrytým profilem píšou, ať už vulgarity nebo cokoliv. Asi jsem s tím počítala, jako dalo se to čekat. Není to nic příjemného, co jsou lidi občas schopní napsat. Na tom jako dostává hlava stát.
2: Co bys vzkázala tomu, kdo se chce do zrádců přihlásit a vůbec ho nenapadne, že tam třeba s něčím takovým musí počítat?
1: No pro boha, podívejte se na všechny zahraniční série, na ty naše série, tam jako... Já bych spíš chtěla zkázat jinou věc. Zvažte svoje limity a co máte a jestli to vlastně psychicky jste schopný ustát, protože ta psychika tam hraje jednu z nejdůležitějších rolí. Jo. To je tam hrozně jako důležitý a myslím si, že to je hlavní podstata té věci. Ale přihlašte se, je to skvělý.
2: A co ti nejvíc pomáhalo tobě?
1: Připomínat si ten reálný svět, to, co mám venku, to, co je vlastně opravdu důležitý a že jsem pořád jenom v té hře a ten jako důvod, proč tam jsem, že jsem nejenom hráč, ale jsem i člověk, který tam chce něco přidat.
2: Jak bys tu hru hrála, kdyby jsi byla věrná?
1: Já bych asi byla úplně stejná, ale letěla bych mezi prvníma. Já neumím být jako úplně držet jazyk za zuby, když si něco myslím, nebo když mám na něco podezření.
2: Je něco, na co bys chtěla, aby se tě někdo v souvislosti s hrou, nebo klidně s tím životem, chtěl zeptat a nezeptal, a tobě je to líto, že tato otázka zatím nebyla v prostoru?
1: Já přemýšlím, jako těch otázek je hrozně moc a já si myslím, že asi zatím jsou všechny jako vyčerpaný.
2: Já bych tam měl ještě jednu poznámku, když jsem tě tak pozoroval napříč těma dílama, tak vždycky jsem měl pocit, že když ses dostala jakoby do úzkých nebo do nepřímé situace, používala si ruce. Byl to tvůj nástroj?
1: No, to je taková moje chybička, kterou já mám, že já ráda gestikuluju. Teď tady právě mám takhle ruce u tebe, aby byly krásně na stole, ale jinak jako mě ty ruce lítají všemožně. A tam jako opravdu jsem zjistila, že ty ruce si dávám na ten obličej často. No.
2: Takže to je možná poučení do budoucna.
1: Jo, hlídejte ruce zrádců.
2: No jo, moc ti blahopřeju, moc ti děkuju za návštěvu a byla to krásná hra. Spin Talk na rádiu Spin poslouchejte každý čtvrtek a sobotu od 7 hodin večer. Poslouchejte taky na Spotify kanále Rádia Spin nebo i s videem, sledujte na YouTube kanále Rádia Spin. Od Majku se loučí a hezký večer přeje Romaneku. Děkuji, že posloucháte Spin Talk. Jo, díky za návštěvu.
1: Já děkuji za pozvání.

Jedete s náma na B, jeli bo banana split. Sorry brácho, špatný zprávy, i ta tvoje je nakonec bič. Neber to osobně, ale můj jsi za to vždycky ty.

0: Čuspic, dáváš si Rádio Spin, neděle 27. září, svátek má Jonáš, všem Jonášům přijou všechno nejlepší. Ale s tebou je Krištof, máme tady za prvý hudební víkend s Ektorem, na který jsem se těšil celý týden, co jsem tu nebyl, protože Ektor to je prostě klasička, hele jo. Potom tady samozřejmě máme nějaký ty písničky na přání na plánu, takže číslo znáš, aplikace je taky otevřená, takže objednávej to tam. No a potom je tu třeba jeden takovej velký slon v místnosti, jo, a sice Izo a jeho O2 Arena, protože to bylo crazy. Ne, že bych tam úplně byl, ale měl jsem včera trošku jiný plány, každopádně viděl jsem to všude, jakože na story, na Instagramu, na feedu, všude to na mě vyskakovalo, takže si dáme nějaký menší report a zároveň jsem ještě obepsal pár svých kámošů, který tam byli, abych tu atmosféru trošku nasál a to se vám tady budu snažit taky zprostředkovat. Takže tohle všechno nás dneska čeká, počkej si na to, my si dáme ještě počasí. No, co se toho počasí týče, tak ty rána už jsou celkem chladivý, protože po celé České republice je momentálně průměrná teplota nějakých 6 stupňů Celsia. Není to úplně ideál, když jsem přišel, já teda se přiznám, nosím brýle a jakmile jsem přišel zvenku přímo sem, tak jsem měl mlhavo na brýlích, to znamená, že asi už teda fakt je chladno. No a co se těch denních maxim týče, tak ty zase vystoupají někam ke 20 stupňům Celsia. V Čechách trošičku víc než na Moravě, nějakých 21, Morava mi tady hlásí 18, takže taková normálka.
1: Radio Spin. Československý underground.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Dáváš si Rádio Spin, s tebou Krištof, teďka momentálně na drátě taky David. Dave, čau.
1: Čau, čau.
0: Hele, prozrad Spinnerům, jakou tady máme zábavu off air. Dave zavolal hnedka po časomíře, prostě zavolal si jako první otrek na přání, což se brutálně cení, ale Dave, co tady teďka probíráme, mi řekni.
1: No, že prostě Krištof ho umí na 100%, já ho neumím vůbec, takže jak by se ho taky naučil.
0: Co je ti pravda, já to neumím na 100%, já prostě jenom zkouším dělat hurvínka. Kámo, ale je to fakt funny. No a Spinneři, my jsme si tak jako s Davem tady říkali, že schválně do zítra si dáme čas, jo, a hnedka Dave zkusí zavolat jako první a když se dovolá, tak tady potom hodíme takový contest, normálně jako challenge hurvínkovskou a zkusíme říct jednu větu a můžete posoudit, kdo z nás je na tom líp.
1: No, můžete,
0: kudně. Kámo, to bude super. Si z toho děláme úplně herecký cvičení tady. Každopádně, Dave, abychom to nezakecali, tak jeden komunikátorek tady, jedna písnička na přání a poletí to někomu, tak co tam máme?
1: Takže je to moc i za já mám rád a bude to trošku pro mě, pro všechny spinnery, co jsou teďka v práci, za volantem, ať jim to utíká, za volantem opatrně a taky pro tebe hlavně.
0: Banger. Já bych se k tomu ještě připojil a poslal bych to Hurvínkovi a Spejblovi, co ty na to?
1: Jo, přesně, a Máníčce.
0: A Máníčce a Žerikovi a paní Kateřině, nebo Babince, nebo jak se dneska jmenuje. Super.
1: Jo, a Mánička vůbec nejde z tý paníky.
0: Tam poslal dis. Dobrá, Dave, v tom případě já ti děkuju, kámo. Těším se na zítra, poměříme síly v Hurvínkovi. A víš, jak se to říká?
1: Jo.
0: Dave, čus.
1: Čus.

Ahoj, tady je Roman a se mnou už druhej souhrn zrádců v této sezóně. Nová řada začala mega velkolepě. Žádný vlak, ale fabrika a několik skupin, který museli znovu vyřadit někoho, kdo se na hrad vůbec nepodívá. Nakonec to bylo celý úplně jinak. Každopádně bavilo mě kousání Dáši, přehnaně hysterická May, chmat vyjednavače Adama i naprosto božský telefonáty Vojty Kotka, který nakonec ze hry vyřadili slušňáka Marka. První díl přinesl i zásadní novinku. Zrádci se hnedka pojmenování u kulatýho stolu museli najít během šachové partie pomocí předem domluvený konverzace. To bylo skvělý. Jenže ani tím stres nekončil. Čerství zrádci si měli vybrat další dva adepty. Jednoho zavraždit a druhýho pak přizvat mezi sebe. Co to znamená? Další velký podraz. Jeden zrádce získá ve hře spojence, zatímco ten druhý o toho svýho přijde. No a jak to dopadne? Sledujte druhý díl ve středu večer na Prima Plus nebo v neděli večer na Primě. A za týden si k tomu zase řekneme víc.

0: Spin. Dáváš si hudební víkend na rádiu Spin, no a dneska, včera a vlastně zítra tady budeme řešit Ektora. To je týpek, co je na scéně skoro tak dlouho jako já na tomto světě. No a dneska začneme pěkně z ostra, protože jako první ti pustím song Jak jinak. Já se přiznám, že s odstupem času nejsem úplně velký fanoušek tohoto songu, ale to je asi čistě můj osobní beef s trackama, který jsou psaný tímhle způsobem o holkách, ale kvůli tomu tu nejsme. Objektivně musím říct, že Ektor v roce 2008 přišel na scénu s plně vybudovanou imidží takového 20-letého alfa týpka. No a v tomhle tracku si tu polohu samozřejmě drží. Zároveň mi vždycky přišlo fajn, že jak v tomhle tracku, tak i v jiných, tahle ta v uvozovkách macho poloha není nějak škrobená nebo umělá. Prostě jakmile Ektor začne spitovat ty bars, tak mu věříte každý slovo. U druhého songu zůstaneme na albu Detektor. Tohle album vyšlo po tříletím čekání na Ektorovo další album a dáme si z něho Peníze s rytmusem na featu. Hele, tohle album přechází vlastně do takový beatový polohy čistýho trapu, který v té době jel. No a Ektor ten prostě jenom dokazuje, že i na tyhle ty beaty umí zandat. O rytmovi ani nemluvě.
1: Dvojitá dávka poctivýho, osobitýho českýho rapu. Po celou sobotu a neděli v éteru.

0: Určitá dávka poctivýho, osobitýho, českýho rapu. Po celou sobotu a neděli v éteru Rádia Spen.
1: Oni tomu říkají koncu, my tomu říkáme žít život.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, která bude fakt hodně rychlá, protože ať se dívám, jak se dívám, tak v regionech vidíme jedinou nehodu, a to pokud vyjíždíš z Českých Budějovic do Hluboký nad Vltavou na silnici 20, je tam hlášená nehoda, ale nic extra hroznýho. Dálnice, tady vidíme jedinou nehodu na D35 u Olomouce, je to kilometr 266 ve směru Hradec Králové. No a co se Prahy týče, ta je v tuhle chvíli úplně fresh, žádná větší zdržovačka ani bouračka, ale pokud máš nějaký jiný info o tom, co se na silnicích děje, tak dávej vědět. 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusťte něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Spin. Dáváš se Radio Spin neděle 27. září a to znamená jenom jediný, že tady máme ty songy na přání. No a mě tady chvilku zpátky zavolal.
1: Ahoj, Kristofe, tady David.
0: Yes, David. No a jakmile se David ozve, tak já přesně vím, že to vždycky bude nějaký ten super starý Marpo, takže dneska to bude...
1: Marpo jsem.
0: No a komu to bude?
1: Mamce.
0: To je úplně easy. Hážu ti tam jednoho Marpa sem, tak doufám, že si to užiješ. Doufám, že teda s mamkou budete poslouchat a že to mamka ocení. No a pokud se na tebe tuhle tu hoďku nedostalo, hele bráško, nezoufej, jako další hoďku tady mám dvě volný místečka, kam můžeš zavolat a dáme si tam nějaký tvůj trečík na přání.
2: Já jsem to, co jsem, a svůj život si držím pevně v rukou. Dám ti radu, kámo, dej si pozor na svoje myšlenky, protože tvoje myšlenky přecházejí v slova. Dej si pozor na svoje slova, protože tvoje slova přecházejí v činy. Dej si pozor na svoje činy, protože tvoje činy přecházejí v záliby. Dej si pozor na svoje záliby, protože tvoje záliby tvoří tvůj charakter. Dej si pozor na svůj charakter, protože tvůj charakter je tvoje budoucnost. Yeah, Marpou,

0: Dáváš si Rádio Spin, neděle 27. září, svátek má Jonáš, všem Jonášům přeju všechno nejlepší. Máme něco málo před desátou a já jsem slíbil, že se společně zastavíme u toho, co tady visí jako ten slon v místnosti, a to je Izo a jeho O2 Arena. Hele, takhle upřímně, já jsem lístky úplně nesehnal, ale těšil jsem se, až z toho budou videjka, co z toho vlastně nakonec bude, jak to bude vypadat, a byl jsem překvapený, a to mile překvapený. Já jsem včera večer takhle jako šel do divadla na kamarádku se podívat, to začínalo v 7, no a v 8:10, když byla pauza, tak jsem letěl nahoru z toho sálu, abych měl signál a abych si refreshnul Instagram, jestli tam náhodou už něco není. A skočil na mě ten velkolepý opening. Kámo, jak to najelo, jak se otevřela celá ta stage a tam byl Izo, který byl vlastně ukřižovaný na jednom symbolu. Kámo, jakože crazy. Obecně teda ty nástupovky tam byly úplně výborní. Líbila se mi ta atmosféra, když tam potom chodili hosti, třeba když potom dorazil PTK, tak celá ta hala prostě byla úplně v plamenech. Nehledě teda na to, že tam byla ta pyrotechnika, jo, a ty efekty, které tam byly ohňový, ale myslím ty lidi, ten crowd to prostě vřelo. A mega se mi líbilo, že druhou půlku Izo odstartoval velmi netradičně, a sice tak, že vyleze z kufru. A já jsem přemýšlel, jako možná si někteří starší z vás vzpomenou, ale kdysi dávno existovala v televizi taková soutěž, která se taky jmenovala shodou okolností Kufr. Moderoval ji Pavel Zedníček a jeho takový trik byl, že vždycky na začátku té show vylezl z kufru, ve kterým přijel, nějak se tam vždycky poskládal. Tak jsem přemýšlel, jestli se ten Izo náhodou neinspiroval přímo tady. Co se počasí týče, tak po celé České republice máme průměrnou teplotu 11 stupňů Celsia. Pořád máme na většině území skoro zataženo nebo oblačno, vypadá to ale, že by se to mělo aspoň trošičku vylepšit, protože odpoledne už mi to tady po celé České republice hlásí polojasno s teplotou nějakých 20 stupňů Celsia, s tím, že ale bude foukat trošku jižnější, studenější větříček, tak uvidíme.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin, Death Double. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste

0: Spin. Dáváš si Radio Spin, s tebou je Krištof, no a chvilku zpátky, už jsem tady na drátě Kubu.
1: Zdravím tě, Radio Spin, tady Kuba. Prosím tě, já bych to chtěl zahrát pro mýho syna, Františka. A jestli by šlo Ejkna Ghetto?
0: Já jsem se díval, Ejkna Ghetto jsem tady nenašel, ale říkali jsme si, že tam můžeme hodit něco takhle z starého Ejkna, dejme tomu nějaký ten rok 2004-5, kdy vycházely tady tyhle ty bangry, tak jsem tady vybral jeden Gangsta Bob, posíláme to synovi Františkovi. Kuba mi říkal, že jdu do večerky, tak borci, pořádně to vyblástěte ten repráček, aby všichni slyšeli, ne, dělám si srandu. Ale jako můžete, no, záleží to na vás.

0: Spin. Rádio Spin s tebou, Krištof, a jdem si dát další dvojitou porci Ektora a teď začneme trošku netradičně. Já ti pustím track, kde je Ektor na featu a to u člověka, se kterým by mě takový feat vlastně mega zajímal v dnešní době. Píše se totiž rok 2016 a Marpo ten ještě tehdy nezabřednul do country žánru. Místo toho tady máme celkem hard track, za mě super chemie mezi těmito dvěma interpretama, protože Marpo přináší takovou syrovou flow a Ektor je tady úderný jak prase, ale musím říct, že u toho Ektora je to taková tradice a je to ten trademark, protože Ektor si za mě velmi dobře hraje s češtinou a do toho fakt prostě, když poslouchám Ektora, tak mám pocit, že ty rýmy a ty bars, který tam dává, tak jsou prostě vždycky na tom místě, kde mají být. No a v roce 2016 zůstaneme a přesuneme se k albu Detektor 2, který samozřejmě navazuje na první Detektor. Fanoušky, tehdy trochu hůř přijatá deska, ale zase platí, že Ektor si neustále udržuje ten status, udržuje si tu image, kterou si vlastně ani nemusel nějak budovat, s tou prostě přišel. By the way, tahle ta deska, Detektor 2, byla vlastně úplně první, kterou jsem od Ektora slyšel a byla to taková moje vstupní brána do světa českýho rapu, takže Ektore, děkuju.
1: Dvojitá dávka poctivýho, osobitýho českýho rapu. Po celou sobotu a neděli v éteru Rádia Spin.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spring, která bude zase celkem rychlá, protože se tady naštěstí nic moc neděje, asi to bude tím, že je neděle. Každopádně, když se přesunu z těch regionů, kde není vůbec nic hlášeného, tak tady vidím nehodu na D1, 99. kilometr ve směru Brno. No a co se Prahy týče, tak tady jediný, co vidím, tak je Pražský okruh, 17. kilometr ve směru D1, je tam hlášená nehoda, je to u Řeporyjí. Kdyby cokoliv, dávě vědět, 210, 32, 30, 30, nebo naše mobilní apka.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Rádio Spin.
1: Dáváš si Rádio Spin, s tebou Krištof, máme tu komunikátor. Na Osungu na přání si řekl Mr. Michael. Michael, čau!
2: Halo, tady Michal.
1: Ahoj, Michale. Tak prosím tě, dobře, budeme se bavit takhle. Prosím vás, pane moderátore Michale, co jste vybral za píseň?
2: Já jsem vybral Ida a Sáru Rika.
1: No.
3: A bylo by to pro všechny, že by do studia mě do auta a všem spinnerům, ať jim to dneska krásným teče a mají krásnou neděli.
1: Kámo, nevím, co se tu dneska děje, kámo, ale úplně v prvním komunikátoru tady děláme s Davidem Hurvinka, teď tady s tebou dělám něco jako Zemana a pak to najednou zrychlíme. Hele, baví mě to ten den dneska, je to super.
3: Ten den musí být pestřenej a musí být ne monotónní stejnej.
1: Přesně tak, jak říkáš. Tak doufám, že třeba zavoláš ještě za hoďku a změníš hlas, abych tě nepoznal a aby to bylo ještě víc pestření potom.
2: Pokusím se.
1: Hele, takhle tě poznám vždycky, Michale. Dobrá, háži ti tam jednu Sáru Rika z jednoho Izomandiase, talk to me. Michale, užívej den a díky moc, že zavolal. Měj se.
3: Ty taky, měj se, ahoj.

Rádio Spin ve tvých uších, neděle 27. září, svátek má Jonáš. Všem Jonášům ještě jednou všechno nejlepší, a pokud nějakýho znáš, tak se na něho určitě vzpomeň. No a já bych se s váma ještě jednou a naposledy rád zastavil u Izovy včerejší O2 arény, protože jedna moje kamarádka, která tam byla a brutálně si to užila, tak se asi hoďku zpátky vzbudila a napsala mi podrobnější report a moc se mi líbily její highlighty celý tý show. Byly teda dva. První highlight je celkem funny, protože zhruba v půlce této velkolepý show nastoupil na obrazovky Viktor Šín, respektive Buka. Ano, já vím, to prostě není jedna ten samý člověk, že jo, to jsou dva úplně rozdílní lidi. No a Buka na obrazovkách začal moderovat Exit u Palice Rádio a ona mi poslala video, já vám ho tady bohužel nemám jak pustit, ale jako cením, to byla čistá moderátorská práce a říkám vám, že kdyby Buka přišel moderovat sem na Rádio Spin, tak to tady asi všichni můžeme rovnou zabalit, protože ten člověk by to tady utáhnul úplně celý sám. No a jako druhý highlight, když mi posílala videjka, tak byly všechny ty starý tracky, který tam Izo zandal. Jo, počínaje Jan Jakoby, nebo třeba potom tam zandal Kawasaki s Nick Tendem. A když jsem to viděl, tak si říkám, wow, jakože tohle to prostě, to se podle mě vůbec nedalo čekat v té době, kdy začínal, že jo. Pamatuju si, když jsme byli na základce a tehdy Izo vyletěl, tak půlka z nás byla jako, ty kráso, něco novýho, něco skvělýho. A půlka z nás byla jako, co to je, prostě kérky na ksichtě, tohleto. Hele, cením. Brutálně cením, zároveň cením i ten opening, protože Izo si nenápadně rýpnul kvůli tomu, že tam vzniknul menší beef mezi Rytmusem a Izem, kdy Rytmus v jednom rozhovoru řekl, že Izo vlastně nevyprodal ani Karlína, že vlastně ani Outučko, kdežto Rytmus je za vodou, takže Izo hezky nadrzo tady tenhle ten song, ve kterým říká, že tě zdraví béčkovej rapper, zandal na začátek celý tý show a to jsem mega scenil. Takže tak, pokud ty se chystáš dneska schválně na Iza do jeho O2 Arena, na tady ten druhý termín, hele, dávej vědět něco do apky, nějaký videjko, nějakou fotku, cokoliv. Mega mě zajímá, jaký to bude mít vibe dneska. Jdeme se podívat ještě na počasí. Po celé České republice máme průměrnou teplotu nějakých 14 stupňů Celsia. Vypadá to, že máme oblačno, což není úplně fajn, ale ty mráčky by se postupně měly jako uklízet, až nám z toho vznikne takový polojasno s průměrnou teplotou nějakých 20 stupňů. No, není to nic moc, ale aspoň něco.

0: Spin.
1: Radio Spin ve tvých uších, neděle 27. září. Já jsem tady ještě reálně asi 10 sekund zpátky měl na drátě Mikyho, ale asi jsme se úplně nepochopili, že jsem říkal, že za chvilku jsem u něj. No a ten mi to típnul, ale to vůbec nevadí, protože chtěl zahrát Kendricka Lamara King's Dead. Tenhle ten song jsem ty krásu neslyšel hodně dlouho. No a říkal mi, že stojí ve stánku, že na brigádě a že by chtěl, aby mu to trošku víc uteklo a s tím bangrem, že mu to uteče mnohem líp. Já to chápu, kámo. Tenhle ten banger, pokud se nepletu, tak je z Black Panthera, ze soundtracku, který se Kendrick Lamar tehdy postaral k tomuto filmu. A celý to album je naprosto skvostný. Tenhle ten song má navíc úplně geniální beat switch, takže hele, kámo, doufám, že v tom stánku moc nemrzneš a doufám, že s tímhle songem ti to uteče, jak se patří.

0: Radio Spin. Radio Spin s sebou Krištof, ale hlavně Ektor, kterýho si tu každou hoďku hodíme hezky dva songy po sobě. Já mám teď pro tebe nachystaný track Ve dne v noci z alba Detektor a na tomhle tracku za mě Ektorovi mega sednul beat, ale asi to bude tím, že se o něho postaral slovenský producent Special Beats, protože ten kdykoliv hodil nějaký kolabo s Ektorem, tak to vůbec nebyl miss. A ono o tom vlastně vypovídá i to, že spolu mají teda podle Spotify kolem 40 tracků v kolabu. Obecně teda ty Special Beatsovy beaty stojí za povšimnutí, že to je vždycky trefa, přece jenom produkoval i další Ektorův track, který všichni známe, Dilema, nebo třeba Bukovy špatný karty, ještě mi napadá třeba Embargo od Iza Anika, takže kvalitka. No a druhý track, ten asi není třeba představovat. Jakmile řekneš Ektor, tak tohle to je první věc, co mi hraje v hlavě a jmenuje se, já to řeknu, Prázdnej sex.
1: Dvojitá dávka poctivýho, osobitýho českýho rapu. Po celou sobotu a neděli v éteru Rádia Spe.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin. Začnu v regionech, protože tady se nám toho vyrojilo trošičku víc. Nehodu můžeš čekat třeba v Brně na ulici Chodská, potom tady vidím jednu v Děčíně na ulici Na Pěšině. V neposlední třídě tady vidím nehodu taky v Českých Budějcích na ulici Husova. Co se dálnic týče, ty jsou relativně v pořádku, ale co se Prahy týče, tak tady máme menší info, který poslal seržant.
1: Ahoj, tady seržant. Já jenom k tomu Pražskému okruhu. Na jiném rádiu komerčním jsem slyšel, že Pražský okruh je obousměrně uzavřený, že tam něco dělá údržba. Že to mají všichni objíždějí buď přes Radlickou a nebo přes Strakonice.
0: Navážu na tebe, seržante, díky za info. Když jsem si to googlil, tak by to mělo být tak, že Pražský okruh fakt čeká uzavírka a to dneska od 13.00. Mělo by to být na 16. kilometru a zhruba na 2 hodiny by se tam měl zastavit provoz v obou směrech, protože tam dělají něco s mostem. No a samozřejmě se potom doporučuje to oběd, tak na to, když tak myslí, pokud jedeš v 1 hodinu přes Pražský okruh. No a když se ještě zastavím u té Prahy, tak jediný, co tu momentálně vidíme, tak je nehoda v ulici U Slávie. Jinak Praha úplně fresh.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
3: Pusťte něco jiného, prosím, Spine.
4: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v repu.

0: šej na mě, vole. Do piči, vole.
1: Za hlavu, nestírej se.
0: Nech mě,
1: za hlavu. Za hlavu, říkám. Brž.
2: Držím, vole, jak se ukojí, vole.
0: Co chceš, vole, chceš problémy nebo co, vole, jak jsi mě chytil, až se z toho nebojeme.
1: Co jsi tam splýchal, co bylo?
0: Po městě, vole, co tady děláš na ulici?
1: Co jsi tam splýchal?

0: Spin.
1: Let's go, Radio Spin ve tvojich uších. Krištof je s tebou a jdem si dát další písničku na přání, o který si chvilku zpátky do apky řekla Kristýna.
2: Ahoj, prosím o zahrání písničky V mojich snů od Sára Rikas. Děkuju.
1: Za málo, přijďte zás, jedna Sára Rikas V mojich snoch, letí ti to tam, kdyby si ty chtěl něco zahrát. Takhle, další hoďku, tady máme ještě dvě volný místečka, jakmile se ozve jingle, volej, jakmile budeš první, beru tě insta.

Rádio Spin ve tvých uších, neděle 27. září, svátek má Jonáš, ještě jednou tak nenápadně připomínám. Hele, pojďme se mrknout na jednu věc, která bude spíš pro gamery, jako jsem já, ale myslím, že tím potěším i všechny, kteří třeba vyrůstají na téhle hře, protože já řeknu jedno slovo, Minecraft a všichni víme, kostičky, kámo, bločky, stavění, těžení, všechno takový. No tak Minecraft, ten dostane ještě letos jeden veliký update, no a ten nový drop bude zaměřený a hlavní novinkou budou teda ledové jeskyně, to znamená, že v podzemí budou úplně nový chladný biomy, budou tam nějaký krystaly, budou tam speciální zombíci, kteří na vás budou házet sněhový koule, prostě ten Minecraft se neustále posouvá víc a víc a já si vždycky říkám, ty kráso, škoda, že tohle všechno v tom Minecraftu nebylo, když jsem byl malej, ale jako i tak, já jsem u něho podle mě proseděl víc hodin, než kolik jsem strávil reálně ve škole. No a potom se fanoušci samozřejmě ptali na to, jestli tam bude už update endu, ten teda nebude, ale chystá se tam dokonce úplně nová dimenze, kterou tam tvůrci líknuli. Neprozradili oni nic moc víc, pustili tam jenom video, ale všechno by se nám to mělo dostat někdy zhruba v tu dobu, kdy vyjde GTA 6, takže se to úplně krásně spojí. A hele, jestli takhle vyjde ten update Minecraftový a do toho vyjde GTA 6, tak se fakt asi tady z rádia budu muset hodit marot. Já doufám, že Roman neposlouchá. A Romanovi to fakt jako nemůžu říct, protože sorry, Minecraft a GTA 6 a mít celý den pro sebe a pařit tyhle ty dvě na střídačku, beru. Jdem se ještě mrknout na to, jak nám kouzlí dnešní počasí. Po celé České republice máme průměrnou teplotu nějakých 16 stupňů Celsia. Na většině území pořád máme skoro zataženo nebo oblačno, no a ty teploty už moc víc nahoru nepůjdou. Hlásí mi to teďka aktuálně, že by mělo být odpoledne nějakých 20 stupňů Celsia, přičemž by mělo být skoro jasno. Tak jako nevím. Teď jsem se byl chvilku podívat ven, abych se nadechal čerstvého vzdoušku. Jako mrázky jsou tam furt, tak já nevím, kdy to zmizí. Spin Radio.

0: jsme Rádio Spin.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
2: Československý underground.
3: OK, OK, to je malej G. Track Sudet Drillin.
4: Ivy, yo!
3: Skr! Zdravím Radio Spin, všechny posluchače, zdravím do Ústí. OK, tenhle track mám hodně rád, tak doufám, že se vám bude líbit. Jdem na to. Let's go.

0: Za 2 minuty máme 12 hodin. To je pravý poledne na Rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Let's go, Rádio Spin ve tvojich uších, Krištof s tebou, a jdem si dát další písničku na přání.
1: Zdravím, jde mi z telefonu. Já bych pustit písničku pro kluky do Pardubic. Tomáš Botlo, jestli tam máte.
0: Yes, projel jsem to tady a Tomáš Botlo, našel jsem tady song Nehněvaj se, tak jsme si řekli, že tam pustíme tenhle ten, posíláme všem klukům do Pardubic. No a kdyby si ty chtěl něco zahrát, já tady mám poslední místečko zhruba za nějakých 30 minutek, 25 minutek, tak kdybys náhodou chtěl něco zahrát i ty, tak to čekuj, jo. Dovolej se jako první, máš to garantovaný. Yeah.

0: rána.
1: Dáváš si hudební víkend na Radio Spin s Krištofem, ale hlavně s Ektorem, u kterého se zastavíme i tuhle tu hoďku. No a začneme u tracku Dřep z Detektora dvojky, kdy za povšimnutí podle mě stojí 100% sample, na kterým tento beat stojí, protože když jsem trošku podoloval, tak se jedná o skladbu, která se jmenuje Zoluk od francouzského skladatele Jean-Michela Jarryho a ta skladba pochází z 84. No a tady ten týpek, to je takový Boris, který ve Francii spopularizoval, dejme tomu, elektroniku a tak se asi není čemu divit, že na konci Dřepu tam najdete takovej ten lehkej beat switch a Ektorův hlas začne tak hezky elektronicky poskakovat. Normálně bych v tom songu možná i ocenil takovýto drop ještě jednou někde uprostřed třeba. No a potom se dostaneme k mojemu asi nejoblíbenějšímu Ektorovu albu Alfa. Tehdy to jsem byl tak v 6. třídě, když to vyšlo a ty texty, ty umím naspamět doteď. Dáme si track Status, to je takový Ektorovo zabroušení do cloud trapu a celkově ten track vždycky dával vibe, jako když si dáváš sprchu ve 3 ráno a přemýšlíš nad životem. Tak příjemný sprchování přeju.
0: Dvojitá dávka poctivýho, osobitýho českýho rapu. Po celou sobotu a neděli v éteru Rádia Spe.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin, začnu v regionech. Nehoda mi tady svítí v ulici Bezručova v Bohumíně, jedna taky v ulici Vrahovická v Prostějově. Když se mrknu na dálnice, tak tady mi nehoda svítí na D8, bude to 22. kilometr ve směru Ústí nad Labem. No a co se Prahy týče, ta je poměrně fresh. Jediný, co tu vidím, tak je nehoda na ulici Bělohorská směrem z centra. Měla by to být Praha 6.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusťte něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Chief High. Reggae je můj zákon, moje pravidla a ústava. Nepřikláním se doleva, nepřikláním se doprava. Kávary reggae svědčí univerzální pocit. Dobrá meditace ve dne, dobrá meditace v noci. Jo, ha!

0: Fajn.
1: Rádio Spin ve tvých uších, Krišťan za Majkem. Já tady mám okýnko na poslední komunikátorek, do kterého se zavolal Marko, pokud se nepletu.
2: Mohl bych mi tam hodit, prosím tě, do Lana Princess s Hectorem Pull-up?
1: No to bych samozřejmě mohl. A pozor, Marko má speciální přání.
2: Ahoj, ahoj, tady Svědomí, ahoj Milane. Posílám tohle písničku Milanovi Vaněčkovi a přeju ti hodně štěstí a zdraví. Drž se, kámo.
1: No. Tak to má být. Prostě moderátor jenom sedí, zprostředkuje, pustí a jede dál, že jo? Já ten stup vůbec nemusím moderovat, ty jsi to zvládnul celý sám, chlape. Tady to pouštím.

0: kámo, z alba Krtek Money Life se loučím. To znělo strašně. Rádio Spin ve tvých uších. Zuzka Krištof s tebou. Čau.
1: Ahoj Krištof, hezky se zasmál svému vtipu, nebo co to bylo?
0: To nebyl ani vtip, já jsem se snažil to jako, víš, jako nastavit ten vibe toho Nintendo Hasana Hoffmana. A...
1: jako já nechci být zlá, ani nepodporu černý humor moc, ale jako znělo to, že už se mi nikdy
0: nepřijdeš
1: do toho rádia.
0: Znělo to tak, že si jdu koupit lano, kámo, ale ne, tak to rozhodně není.
1: To doufám.
0: Ach jo, Zuzko, vitaj a vitaj, no a já už jsem doma, kámo.
1: Krištof po 4 hodinách ve Spin rádiu, prosím pěkně.
0: Je to tak, napadla mě jedna jediná otázka, když jsem tady slyšel ten track z toho alba Krtek Money Life, máš někoho jako oblíbenýho z Milion Plus?
1: Ne.
0: A bylo ticho. Ne, asi nemáš jednoho jako oblíbence, jo?
1: Asi jako nepreferuju žádného z nich.
0: Ani Sádu Rikas?
1: Ne, tak to ne. Ne, tak já nemůžu.
0: Pozor, hej kámo, a pojďme, no, tak počkej. Včera jsme tady před vstupem s Matym drbali Glebovo nový EPčko a on to potom prostě Maty normálně dropnul. Já říkám, no dělej, dropni to. Kámo, tak jo, je potřeba prostě vylej ten čaj, víš co, a začal na to nadávat. Takže, Zuzko, co ne, ty a Sára Rikas?
1: Ne, já neříkám, že je špatná vůbec, ale prostě to není můj šálek kávy, prostě není. Já to neposlouchám, nějak mi to jako nějakým způsobem jako není sympatické ta hudba.
0: Dobře, dobře. Řekla jsi to velmi diplomaticky.
1: Tak.
0: Maty ten se s tím nic nemazal teda, no. Ale co se dá dělat, prostě i moderátoři mají svůj názor, no.
1: Je to tak.
0: Jaký máš názor na dnešní počasí?
1: Dnešní počasí jako dobrý, jakože mě je zima, podle mě víc, než by mi měla být zima, ale vlastně tam je teplo.
0: To jsou ty přechozené nemoci, že jo, to známe všichni.
1: Teď se mě jeden kamarád ptal nedávno, jestli prší, tak jsem mu napsala zprávu. Prší někdy jo, někdy ne, střídavě málo a hodně a někdy ne.
0: To mi připomíná takový zprávy, který nám tady občas chodí ve 4 ráno do apky. Každopádně, když se podívám na počasí, tak po celé České republice by měla být průměrná teplota nějakých 17 stupňů Celsia, přičemž tam pořád je skoro zataženo nebo oblačno. Jak to? Když jsem se díval na to, kolik bude jako maximum, jak to bude odpoledne, tak psali, že bude jasno nebo polojasno. Kde je ten zádrhel?
1: Zádrhel je prostě v té meteorologii.
0: No tak dobře, tak já tam teďka zajdu a zeptám se jich, co tam je za problém. A mezi tím si užij Zuzku a její víkendek. Tak ahoj.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin jde s tabou. Radio Spin vysílá v tabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí?

0: jako bych nikdy nechtěl.
1: OK, tohle je opravdu trošku crazy. A proto je potřeba udělat to ještě víc crazy.

0: Spin.
1: Ladíš si Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka. Já tě zdravím, protože včera jsem měla volno, tak jsem se dneska moc těšila. My máme 27. září, neděli, svátek mají Jonášové, takže všem Jonášům přeju krásný den. A hlavně milí spineři, dneska je neděle, to znamená, že zítra je pondělí a je svátek, takže dneska máme ještě krásný volno, takže nás čeká krásný odpoledne dneska i zítra. A co nás dneska čeká tady na Spinu? Dneska se mrkneme na hudební víkend s Ektorem a to nás čeká samozřejmě i zítra. No a taky na nějaký nový témata, který se za tento týden udály a taky samozřejmě nebude chybět komunikátor. Takže si buď piš nebo posílej voiceovku nebo volej na číslo 210 32 30 30, stejně tak, jak to udělal Davídek. Slyšíme se?
2: Čau, slyšíme.
1: Super, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Tak Martin Fenin, bude to pro tebe do studia, pro všechny posluchače a trošku pro mě. A hlavně a to všem skvělým za volantem utíká.
1: Dobře, trošku pro tebe, hodně pro tebe, Davídku, ne?
2: Jo.
1: Tak jo, dávám ti to tam a měj si krásně, ahoj.

0: máme hudební víkend s Ektorem, takže se rovnou vrhneme na první dva tracky, jako první si dáme Moje práce. Podívejte se, tento track je za mě dost aktuální, jelikož vám v něm Ektor řeší takovou jakoby kariéru, práci a vlastně chce předat to, že on neřeší práci ostatních, ale jen tu svoji. A to si myslím, že by měl dělat každý z nás, protože v dnešní době mám pocit, že si všichni závidíme, ale myslím si, že důležité je soustředit se na tu vlastní kariéru a potom z toho budete mít ten výsledek, který chcete. Takže věřte mě a Ektorovi taky. Jako druhý si dáme track Hledám si tu pravou. Za prvé se mi u tohohle tracku moc líbí beat, jakože je brutálně dobrý. A za druhé, s tímto trackem a poslední dobou hodně souzním. A hlavně s tím, když Ektor rapuje, ať mu dají všichni pokoj. Tak jo, Ektor na Rádiu Spin v hudebním víkendu právě teď.
1: Dvojitá dávka poctivýho, osobitýho českýho rapu. Po celou sobotu a neděli v ET.

0: Pim, pojďme se podívat na dálnice, ty jsou čisté, regiony jsou taky čisté, ta doprava je dneska moc hezká. Co se týče Prahy, v ulici k přehradám nehoda dvou aut a to je tak všecko, protože centrum je průjezdný, svítí na mě zeleně, takže krása střídá nádheru. A to je z dopravy vše, pokud ty víš víc, dej mi určitě vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Ladíš rádio Spin, s tebou je Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádio Spin.
2: Rádio Spin, to nejlepší rádio.
1: Rádio

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka a na drátě je s tebou Marek, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme se, ahoj, já vás zdravím.
1: Marku, co tam dáme, pro koho to bude?
2: No, dáme se na tu Evu Farnovou, jsme se domluvili.
1: Ano,
2: okay. A chtěl bych se poslat hlavně vám, tomu rádiu, je skvělý.
1: Děkuji.
2: Já jsem domluvil si prosu. Aha. Za mít se dechom na černý, bohužel půjdu nemocit, tak mě hodili na černou. Ale všechny zdravím a všem přeju hlavně zdraví. Uh-huh. Do Kalibaru, do Plzně a do Prahy samozřejmě a po celé republice. Ať se máte a jste všichni zdraví a krásný víkend a krásný svátek, se jim přiší.
1: No tak nápodobně, Marku, a užij si trekně, si krásně, čau.
2: Cool, mějte se, přátelé. Ahoj.

Právě tě dohrála moje oblíbená Sweet Home Alabama na rádiu Spin s tebou je Zuzka a moji milí spineři, poslední třeba 2 roky si za mě hrozně rozmohly takový ty výdejní boxy. Prej to funguje tak, to vím od ségry, že přijdete, zadáte kód, otevře se vám nějaká skříněčka, vy si z té skříněčky vezmete ten balíček a máte balíček a s nikým nemusíte mluvit a všecko je krásný, inkognito, tajemný, bla, bla, bla. Já říkám prý, že mi to řekla ségra, jelikož jsem to v životě nedělala. A možná se vám teď opravdu potvrdí, že jsem opravdu divná, ale abych k vám byla úplně upřímná, jo, já z toho mám nějaký úplně divný pocit. Já si opravdu raději zajdu do té večerky pro ten balíček, než abych šla k tomu výdejnímu jako výdejním skříňkám a něco tam mačkala a čekala, až se mi otevře nějaká pandořina skříňka. Vůbec, mám z toho fakt strach, je to divný. Ty automatické skříňky jsou prostě děsivý. A já nejsem podle mě nějak technologicky zaostalá, jo, já prostě normálně všechno chápu, funguju, AI, rozumím tomu, vím o co jde, ale tohle to mě prostě děsí. Každopádně, stejný pocit jako já z toho má i umělec Pavel Karous, který výdejní box spojil s králíkárnou. A mně to přijde úplně geniální. Vznikla z toho instalace, která má poukázat na rychlé automatizování věcí a na konzumní společnost, ve které teďka žijeme. No, tak každý si na to můžeme udělat názor, jaký chceme. Každopádně, co je nejvtipnější, je to, že v těch boxech nenajdete balíček, ale opravdu tam najdete elektronické králíky a je to scary, je to děsivý, je to divný, ale zároveň strašně geniální za mě. No a samozřejmě, že se tahle ta instalace nachází v Brně. Počasí. Tak máme kolem 22 stupňů, v Praze na Moravě kolem 20 stupňů, všude je polojasno, nikdy by pršet nemělo ani večer a ta teplota zítra bude podobná a ke konci příštího týdne nám trošku klesne a postupně se nám začne ochlazovat, takže si užívej poslední dne krásného babího léta a to je z počasí vše, Radio Spin s tebou, Zuzka. Be-

0: Spin.
1: Ladíš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, já tady mám první hlasovku dne a ta je od Tina.
2: Čus, čus, můžete nám zahrát pro Míru, Týnu a pro všechny zahrát nějaký dobrý song, třeba od Hektora, díky.
1: To byla dramatická pauza. Hele, Hektora tam dát nemůžu, protože máme hudební víkend, ale řekl si nějakou dobrou pecku, tak já jsem vybrala Viktora Šína místo Hektora, tak snad to bude v pohodě.

Ahoj, tady je Roman a se mnou už druhej souhrn zrádců v této sezóně. Nová řada začala mega velkolepě. Žádný vlak, ale fabrika a několik skupin, který museli znovu vyřadit někoho, kdo se na hrad vůbec nepodívá. Nakonec to bylo celý úplně jinak. Každopádně bavilo mě kousání Dáši, přehnaně hysterická May, chmat vyjednavače Adama i naprosto božský telefonáty Vojty Kotka, který nakonec ze hry vyřadili slušňáka Marka. První díl přinesl i zásadní novinku. Zrádci se hnedka po jmenování u kulatýho stolu museli najít během šachové partie pomocí předem domluvené konverzace. To bylo skvělý. Jenže ani tím stres nekončil. Čerství zrádci si měli vybrat další dva adepty. Jednoho zavraždit a druhýho pak přizvat mezi sebe. Co to znamená? Další velký podraz. Jeden zrádce získá ve hře spojence, zatímco ten druhej o toho svýho přijde. No a jak to dopadne? Sledujte druhý díl ve středu večer na Prima Plus nebo v neděli večer na Primě. A za týden si k tomu zase řekneme víc.

0: v krasojízdě hudebního víkendu s Ektorem. Dáme si track XXL a tohle je takový opravdu track s heslem Mířím vysoko a nikam jinam. Spineři, já mám Ektora jako hodně ráda, ale tento track nevím. A taky nejsem nějaká feministka, jo, ale promiňte, parta kluků kolem Ektora ve videoklipu skáčou do rytmu, no není to úplně šálek mojí kávy, není úplně. Jako druhý se přesuneme k tracku Balen, track, kde si poslechneš starýho pravýho nefalšovanýho Ektora, za mě totální pecka, takže si užijte tento track, milí spineři. Ektor na Rádiu Spin v hudebním víkendu právě teď.
1: Dvojitá dávka poctivýho, osobitýho českýho rapu. Po celou sobotu a neděli v éteru.

0: Pojďme se podívat na dálnice, ty jsou čisté, regiony jsou čisté. Co se týče Prahy, v ulici k přehradám nehoda dvou aut, na náměstí Jana Palacha nehoda auta motorky a v ulici pod Rapidem nehoda dvou aut. Co se týče centra, tak je pořád průjezdný, všechno na mě svítí zeleně, takže dneska opravdu paráda. No a to je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky Ladíš Rádio Spin, s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Pusám něco jinýho, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.
4: Yes, the Wolfman here, Pet Lock Radio, bringing you that new shit from Nironic and DJ Rich. It's called Wanna Chill, get it.

0: Posloucháš si Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, my pokračujeme v komunikátoru s hlasovkou od Aničky.
1: Ahoj, zdravím všechny na Spin Rádiu, chtěla bych poprosit o zahrání písničky od Rytmuse a Bobby Blize, písničku Bengoro, a bylo by to pro syna Péťu Bandyho do Jiřic. Děkuju moc.
0: Není zač, Aničko, posíláme mu to tam.

0: Ladíš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka a my si jdeme popovídat samozřejmě o zrádcích. Já vím, že to tady slyšíte hodně, ale ani já si nemůžu odpustit říct vám svůj názor, jelikož tady tuhle tu show absolutně zbožňu. Ale neboj se, pokud si epizodu ještě neviděl, konkrétně druhou epizodu, tak já spoilerovat v tomhle vstupu nebudu, takže si to klidně poslechni a můžeš se naladit na epizodu, která tě čeká dneska večer. Takže spineři, je to teda jako hodně brutální. Ta hra se vyvíjí naprosto, ale naprosto nepředvídatelně a hlavně mně se teda líbí, jak už ve druhé epizodě i v první epizodě hráče rozeštvávají zevnitř. Prostě to se vůbec v těch předchozích dvou nedělo. Už teď si tam nikdo nevěří, prostě podezírají se. Ty úkoly jsou udělané tak, aby je opravdu jako rozeštvali proti sobě a je to geniální. Taky jsem byla na druhou epizodu sledovat v kině a musím říct, že pokud chcete zážitek, tak si na nějakou epizodu do kina zajděte. V tom kině je to najednou úplně jiný. Vynikne to, je to tak brutálně dobře natočený. Člověk má opravdu pocit, že sleduje nějaký celovečerák, jsou tam efekty, dramatická hudba, prostřihy, sdílení emocí v sále, prostě upřímný reakce hráčů, protože někdy se ti hráči jdou i podívat. Potom ta atmosféra toho, že všichni tam těm hráčům tleskají nebo se smějí nebo něco, je to strašně dobrý. Zážitek obrovský, který za mě stojí za to. Takže až se budete někdy ve středu nudit, tak běžte do kina na zrádce nebo soutěžte u nás tady na Radio Spin. My se podíváme ještě na počasí, máme kolem 20 stupňů v Česku, na Moravě, nebo v Čechách na Moravě, kolem 18-19 stupňů, polojasno, pršet nebude, ta teplota bude klesat a to až na 16 stupňů, zítra čekají podobné teploty jako dneska, a tak do středy si ještě užijeme babího léta, potom se začne ochlazovat, to je z dopravy, ne, z počasí vše, Radio Spin s tebou, Zuzka.
1: Spin Radio. Radio Spin.

0: jsme Radio Spin. Československý underground.
1: Vám smíchat, takže slow down. Jasný zoom, udělat boom, na ksichtě směje se clown. Ani slovo mezi sebou, víme toho dost. Jedeme srovnat koně, jedeme srovnat skóre. Jedeme pomalu, není kam spěchat, takže slow down. Jasný zoom, udělat boom, na ksichtě směje se clown. Ani slovo mezi sebou, víme toho dost. Jedeme srovnat koně,
2: jedeme srovnat skóre.
1: Nám pomalu se točí kola, jim pomalu se krátí čas, oni neví, že jdeme pro ně, ale i tak nezapomenou na nás. Plný arzenál důvodů, není chuť nic vysvětlovat, rovnou cestou přímo jdem situaci tvrdě eskalovat. Naše kolem nezastaví ani červená přechody nic, my projíždíme městem mimo děje a zákon ulic. Vykopeme dveře, ať ty koně trefí šlak, my hoříme jako molotov, co dopad přijde tlak. Jedeme pomalu, není kam spěchat, takže slow down. Jasný zoom, udělat boom, na ksichtě směje

0: Spin.
1: Ladíš si Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, na drátě s tebou Kuba, slyšíme se?
2: Ano, zdravím tě, Kuba.
1: Super, Kubo, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Zdravím tě z Moravský Třeboj, prosím tě, chtěl bych tady pro manželku něco od Tupaka, prosím tě nějakou...
1: Dáváme tam Do For Love, protože to je jako pro manželku.
2: Jo, to je taky dobrá, to je taky rozkusný.
1: Tak jo, hele, dávám to tam a měj se krásně, ahoj.
2: Jo, děkuji ti moc, Radio Spin.
1: Ahoj.

0: poslední hudební víkend s Ektorem dneska se mnou. Za chvilku to po mně převezme Maty a Ektor nás čeká samozřejmě i zítra, protože je státní svátek. Jako první si teďka dáme track Kancelář a já mám s tímto trackem takový love-hate relationship. Já si pamatuju, jak jedno léto byl ten track mega populární. Prostě vyšel, byl novej, byl mega populární, mě hrozně štval. Strašně mě štval. A teďka Kancelář poslouchám skoro každý den. Jako fakt ten track naprosto miluju. Já nevím, co se stalo. Lidi se prostě mění. Jako druhý si dáme track Asi to tak má být. A je tohle takový ten klasický vztahový Ektorův track o životě, o té realitě života a v těch bars, který repuje prostě několik příběhů dohromady a to máme přece na Ektorovi všichni rádi. Ektor na rádiu s prvním hudebním víkendu právě teď.
1: Dvojitá dávka poctivýho, osobitýho českýho repu. Po celou sobotu a neděli v éteru rádia

jestli mi nerozumíš. Jestli mi nerozumíš. Jestli mi nerozumíš.

0: něco jiného, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
3: Damn, that white girl got some ass. Hey.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin a bude opravdu rychlá, protože dálnice máme v pořádku, regiony máme v pořádku. Co se týče Prahy na náměstí Jana Palacha, nehoda dvou aut a motorky. V ulici pod Rapidem nehoda dvou aut a to samé se děje v ulici Halkova a Jeremiášova. A to je jinak z dopravy vše, protože centrum je krásně průjezdné a pokud ty víš víc, dej mi vědět do mobilní apky nebo volej na číslo 210 32 30 30. Rádio Spin s tebou, Zuzka.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Už to víš?
1: Máme nový stickerky. Jsou pěkný a budou slušet nejen tvojí káře. Napiš si o ně na samolepky@radiospin.cz a my
2: ti je pošleme.
1: Vymazli si svůj spin svět se stickerkou Rádia Spin hned teď.
3: Hned teď.
1: Rádio Spin.

0: Posloucháš si Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, nás čeká poslední komunikátor v mém vysílání, za chvilku už si volej o svý oblíbený tracky Matymu, ale já už tady mám na drátě Peťu, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme se.
0: Super, co tam dáme, pro koho to bude?
1: No tak dáme tam Tupeka a je to pro bráchu Michala a kluky do Rapotic.
0: OK, tak dávám tam Tupaka Ghetto Gospel a měj si krásně, ahoj.
1: Ahoj.

0: právě ti dohrál Izomandias na Radio Spin. S tebou je Zuzka. My máme neděli 27. září. Za chvilku 4 hodiny, to znamená, že tady vítám Matyho. Ahoj, Maty.
1: What's up?
0: Maty, já jsem se tady v našem mysliveckém kalendáři, který podle mě už spineři znají, dočetla, že dneska je den turistiky. A okay. Mně přijde, že docela ty cestuješ.
1: Ne? No, jo, jako někdy jo, někdy jo, někdy, jako jo. Někdy víc, někdy méně.
0: A mě by zajímalo, která ta destinace, na který jsi jako by byl, klidně to počítejme, od narození, co si pamatuješ, je pro tebe jako byla nejlepší, nejkrásnější a tak.
1: Hele, jako já třeba takhle, nedokážu asi teď říct vyložení jednu, ale jako napadá mě, nevím, jestli to bylo nejlepší, ale utkvilo mi to v hlavě momentálně asi nejvíc, tak je, když jsem rok a půl zpátky v zimě, tak jel do Egypta na Nil.
0: Okay.
1: My jsme se plavili vlastně ze severu na jih, to znamená z dolního do horního Egypta.
0: Fakt to jo, obráceně. To si děláš srandu, počkej.
1: Jo, a obcházeli jsme různý ty chrámy prostě, byli jsme vlastně úplně všude, jediný, kde jsme nebyli, tak v Gíze teda, ale jako myslím, že my jsme si to užili tak či tak. Viděli jsme všechno, zakončili jsme to Abu Simbelem, krása.
0: Ty jo, hustý, no tak Matej, jestli si viděl jakoby Egypt a plavil se z dolního do horního Egypta, tak si za mě viděl jakoby kus světa. A závidím ti to, jakoby brutálně ti to závidím. My se podíváme ještě na počasí, ale to nám hlásí tak 19-20 stupňů v Čechách i na Moravě, nemělo by pršet, venku je tak polojasno, krásný babí léto vlastně, který si užijeme až do středy, protože od čtvrtka se trošičku ochladí a ty teploty se budou pohybovat maximálně do 20 stupňů přes den. To už je ode mě opravdu všecko, já jsem si to dneska moc užila a těším se na tebe výjimečně zítra, protože zítra je státní svátek od 1 do 4. Čau.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který dab umí. Radio Spin jde s dabou.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Singing nigga blue.
1: 210 32 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Jo, jo, dáváš odpolední rádio Spin, Matej Onda Mike. Dneska je 27. září, krásná neděle, svátek má Jonáš, takže Jonáši, dnešek je pro tebe, kámo. Těšit se můžeš na pokračování hudebního víkendu s Ektorem, taky pořešíme třeba včerejší epický oktagon, ale teď už to odpálíme trackem na přání. Do nemobilní aplikace, ale na naše číslo 210 32 30 30 už se mi totiž dovolal David, čau.
2: Čau, čau, a co jsi to udělal za zvuk?
1: Myslíš tenhle? To jsou tady takový moje jako epický zvuky, takže kdyby se cokoliv stalo, tak tady můžu reagovat, kámo. My jsme minule řešili to, že ty jsi byl na Hurvínkovi a pokoušeli jsme se tady napodobit ten hlas Hurvínka. Tak co, kámo, už ses to naučil nebo jak jsi pokročil?
2: No, já jsem se to jako nenaučil, ale snažím se to trénovat každý den, co jsem volný. A říkám,
1: každý
2: že
1: den.
2: Každý den to můžu, no.
1: OK,
2: A prej se musí dát nějak hodně vysoký hlas a chraplák.
1: Chraplák. Tak co, kámo, dáš to dneska? Myslíš si, věříš se na to? Zkusíš ho napodobit teď?
2: Já to umím. A ty umíš?
1: Já to neumím, kámo. Zkus to říct ještě jednou. Krásný, já myslím, že jsi to úplně trefil. A hele, aby jsme to úplně nezakecali, vybrali jsme dneska takový pozitivní track. To znamená, vybrali jsme Bruna Marse, takový to paté, komu to pošlem?
2: Tak, budeme to posílat všem spinnerům, který jsou teďka za volantem, že jo, tam hlavně
1: okay.
2: Opatrně, že jo,
1: jasně.
2: A tobě. A bude to písnička Bruno Mars,
1: Yes.
2: A pace.
1: Přesně. Tak jo, posíláme.
2: Ty myslíš, že to umím? Na kolik procent?
1: Myslím si, že tak na 99. Každopádně, teď už ti tam posílám toho Bruna. Užívej, kámo, pohodu neděle a v úterý do školy.
0: Radíš Radio Spin a komunikátor s Matým.

0: Hudební víkend na Rádiu Spin.
1: Posloucháš Radio Spin, Matty Hír a taky Hudební víkend s Ektorem. Mám už tady ready další dva tracky a začneme s trošku starší věcí z desky Marko. Je to track Mašina, což je vlastně jeden z prvních tracků, který jsem od něj v tom roce 2019 začal poslouchat. Je to pro mě ortodoxní Ektor, takže téma jsou prachy, tvrdost toho lifestylu, který je non-stop pod tlakem. K tomu je to zasekaný do takového streetového beatu, no prostě věc pro správný hustlas, která je prostě ektorovsky poctivá. Potom tady mám ready track Nevadí ze stejného alba, tady zase rapuje o tom, jak je zvyklej na ty keci od okolí a od ops, který mu prostě nevěří, že mu to prostě vyjde a jim to jenom prosmích. Každopádně Ektor hate filtruje a je prostě nad věcí, protože ví, že on to má a oni ať klidně dělají, že ten úspěch Alove nevidějí. Takže nejdřív track Mašina a pak Nevadí, tohle Ektor a taky deska Marko na Hudebním víkendu Rádia Spin.
0: Dvojitá dávka poctivýho, osobitýho českýho rapu. Po celou sobotu a neděli v éteru Rádia Spin.

0: V případě se mašina na peníze.
1: Dvojitá dávka poctivýho, osobitýho českýho rapu. Po celou sobotu a neděli v éteru Rádia Sport.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, koukneme se nejdřív na dálnice, ty jsou momentálně relativně sízdný, koukneme se každopádně na D1, která je u Prahy docela zasekaná ve směru na Brno, a to na 18. kilometru, zdrží se tam až na nějaký 23. a zdržení čekej taky 11 minut. Regiony jsou jenom docela v klidu, takže se přesuneme rovnou do Prahy, tam je momentálně zasekaný pražský okruh u Řeporyjí, a to v obou směrech, zdržení čekej taky kolem 10 minut, a to na obou stranách. Bouralo se potom taky na Nusláku směr Legerka, hustší je taky Vilzonka u Muzea. Momentálně je taky bouračka na Plzeňský, a to u Motola, takže tam hodně bacha. A bouralo se potom taky na Kbelský na Hloubětině. K dopravě je to zatím všechno, za chvilku si dáme ale track na přání a potom rozebereme Iza a jeho autučko.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš Radio Spin, s tebou Matej a já už tady mám dalšího spinera na drátě, protože si zahrajeme další track na přání a je to Danny Čus.
2: Zdravím všechny spinery.
1: Tak co, kámo, říkal jsi, že máš dneska hodně unavený den, tak mi pověz o tom, jak to?
2: Den, hodně unavený den, psychicky.
1: Okej. Hele, vybrali jsme k tomu písničku, možná trochu na uklidnění, nebo na takovou motivaci od Drakea, Started from the Bottom. Tak, komu to pošlem?
2: Pošleme to klukům do Příbramy a do Jiřic.
1: Okej. A nějaká zpravička ještě, nebo takhle vše?
2: Nějaká zpravička ještě drží a za chvilku jsou doma.
1: Jasný, brácho. Tak jo, já doufám, že tě tohle to nabije energii, takže si užij track, já samozřejmě všechny pozdravujem, dávám to tam.
2: Tak jo, děkuju, pozdrav, čau.
1: Zdar.

OK, dáváš Radio Spin, na majku je Maty a jsou tady klasicky Rap News před pátou. Včera jsem tady mluvil o Izovi a jeho O2 aréně, dneska už víme, jak našláplý to vlastně bylo, takže uděláme takovej throwback jeho show. Už nástup na stage měl prostě epický, celou show zahájil tím, že vyjel na takovém kříži, kde byl ukřižovaný. Pak z něho slez a první track, co odehrál, byl Karma Forever, což je diss track a bylo to za mě úplně geniální, protože první bar je Čau, tady Izo, zdraví tě Bčkový rapper, který nevyprodal ani Karlín, což je samozřejmě narážka na Rytmuse, který tohle to řekl v jednom podcastu, takže sebevědomý nástup jako blázen. Celá vyprodaná O2 prostě to totálně šílela. Jako Rytmus to celá au. Celá show pak byla úplně nabitá. Zahrál asi 50 tracků a trvalo to skoro 3 hodiny. A na stage se střídali nejen členi Million Plus. Vystoupil tam třeba Hartrico, Saul, Luca Brasi, pak tam byl klasicky třeba Nick, PTK a nebo Sara Rikas. Celý to pak zakončil trackem Hip Trust, na který byl mega bordel a ukázal tím taky jistotu v tom, že i z tracku, který mu se za stolik nedařilo, dokázal udělat hit, který zpívá celá O2. Tak dneska ještě repete. Taky se podíváme společně ještě na počasí, venku je momentálně 20 stupňů a je polojasno, docela příjemně. K večeru to ještě spadne na 16 a přes noc bude nejnižší teplota 8 stupňů. Zítra ráno čekejte teploty kolem 10 a měl by být až jasno a mělo by to vyšplhat kolem 1 až na 24 stupňů. S tebou je Maty a ty ladíš komunikátor na rádiu Spin.

Dominik fuj. Dominik, Dominik Ferry, Dominik Ferry, Dominik Ferry, Dominik Ferry, yeah. Nepochopil, co je rok, chovat se pěkně, bez už bez měl umět. Teď možná budeš trochu čumět, až se kluci půjčí tvojí rok. BBC do tvý pusy, sprchovat se budeš muset. Možná to taky bude někdo točit, jak močej v noci na tvý oči.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Ladíš si právě rádio Spin na majku Maty a protože je lehce po pátý, tak tady máme další track na přání, který tentokrát bude pro Honzu. What's up?
2: Dobré, zdravím všechny spinnery. Poprosil bych o zahrání písničky Kontrafakt dáváme, je to moje setovka. Aha. A bylo by to pro všechny kluky do Příbramy.
1: Jasný.
2: Bylo by to pro Milana Randíce, pro Bušáka, pro Káru, pro Rika. No prostě pro všechny kluky, ať se tam drží a jim to rychle uteče.
1: Jasný. Pro celou bandu, kámo, what's up? OK, takže track dáváme, Kontrafakt, užij si to. Já myslím, že to rovnou můžu pustit.
2: Zdravím všechny.
1: Čau, Honzo.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matejma.

Ahoj, tady je Roman a se mnou už druhej souhrn zrádců v této sezóně. Nová řada začala mega velkolepě. Žádný vlak, ale fabrika a několik skupin, který museli znovu vyřadit někoho, kdo se na hrad vůbec nepodívá. Nakonec to bylo celý úplně jinak. Každopádně bavilo mě kousání Dáši, přehnaně hysterická May, chmat vyjednavače Adama i naprosto božský telefonáty Vojty Kotka, který nakonec ze hry vyřadili slušňáka Marka. První díl přinesl i zásadní novinku. Zrádci se hnedka po jmenování u kulatýho stolu museli najít během šachové partie pomocí předem domluvené konverzace. To bylo skvělý. Jenže ani tím stres nekončil. Čerství zrádci si měli vybrat další dva adepty. Jednoho zavraždit a druhýho pak přizvat mezi sebe. Co to znamená? Další velký podraz. Jeden zrádce získá ve hře spojence, zatímco ten druhý o toho svýho přijde. No a jak to dopadne? Sledujte druhý díl ve středu večer na Prima Plus nebo v neděli večer na Primě. A za týden si k tomu zase řekneme víc.

0: Ladíš Radio Spin s tebou Matej a mám tady ready další dvojitou dávku Ektora na hudebním víkendu. Nejdřív si dáme track Máme všechno s Izomandiasem z desky Marko. Tohle je vlastně konstatování statusu, takový flexení ovšem. Celkem tohle je taková rapová klasika, je to spíš pro tak jako pobavení než nějaký hluboký poslech. K tomu to má takovej řvací refrén, takže do klubu si myslím, že je to vlastně super. Potom tady je trošku pro mě zajímavější track, jmenuje se Levely ze stejné desky. Tohle je mnohem mírnější jak hudebně, tak textově. Přijde mi, že Ektor má takový dvě polohy. Jednu takovou tvrdou o prachách a o haslu, zároveň k tomu má takový tvrdší beaty. A naopak pak má tu druhou, která je textově zas prostě tolik, nebo takhle. Neliší se to tolik textově, pořád rapuje o haslu, o nějakém růstu, ale dokáže se víc adaptovat na nějaký pocit a to se odráží hlavně na beatech a tohle je podle mě přesně ta ukázka tý jeho druhý, víc klidný, možná víc trošku poprepový polohy. Za mě mu sedí oboje, ale ty klidně porovnej sám, tohle jsou tracky Máme všechno a Levely už teď v hudebním víkendu, Rádia Spin.
1: Dvojitá dávka poctivýho, osobitýho českýho rapu. Po celou sobotu a neděli v éteru Rádia Spin.
2: Káru

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, čekneme klasicky nejdřív dálnice. Momentálně jsou docela sízný, D1 momentálně je zasekanější u Prahy ve směru na Brno. Na 20. kilometru se zdržíš cca 8 minut a postojíš si tam na nějakej 25. Hustší je to momentálně taky na D3 ve Voticích, tam je bouračka, tak určitě bacha. Regiony jsou jinak sízný, takže se přesuneme rovnou do Prahy. Tam je momentálně hustší pražský okruh u Řeporyjí a to v obou směrech. Zdržení čekej cca 13 minut. Hustší je momentálně taky Bělohorská u Ladronky, v centru pak Nuselák směr Legerka, taky Vilzonka, Ječná a lehce se zdržíš taky na Davidském Kulaťáku, protože je tam bouračka v ulici Svatovícká, takže určitě pozor. Za chvilku si dáme další track na přání, doprava je samozřejmě Dan, no a potom pokecáme o včerejším mega hustým oktagonu, určitě buď se mnou.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků.

0: od pěti odpoledne na rádiu Spin.
1: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
3: Dougie, yo, told me he been on some positive shit, yeah, yeah. Lately, I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah. Always been

30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.

0: Podle tebe ty dáváš Radio Spin na majku Maty a mám tady další track na přání, který zahraju jak jinak než samozřejmě pro vás spinnery, který se mi sem dovolávají. Já už tady mám na drátě Nicky s Martinem, který jedou do Akváče. Čus.
1: Ahoj, čau.
0: Tak co, vy jste se rozhodli, že takhle prostě v neděli prostě odjedete a vyrelaxujete se v akváčích a já se vás chci zeptat, nebo v akvaparku, chci se vás zeptat, jste tým prostě chill jako sauna a nebo prostě crazy vodopády?
2: Crazy.
1: Já chill.
0: OK, takže asi se tam rozdělíte nebo budete trávit čas společně, že chvilku dáte ten chill ne. A pak prostě šílenosti?
1: Rozdělit. Já tak dvakrát kouznu a jdu do sauny a má samozřejmě bude kouzat půl.
0: Klasika. Hele, vybrali jsme písničku od Robina Zuta. Kdo? Komu ji pošlem?
2: Všem, kteří jsou jako v autě a někam jedou.
0: Tak jo, tak všem cestovatelům nebo všem, co jedou do akváče, tak si to dneska užijte, tak je tohle ten track a dávám to tam.
1: Díky,
0: čau.
3: Dneska ráno jsem stál a měl jsem vibe, kdyby na mě před barákem rečekal monster track, tak nasedám a hodlom před.

Ten Matty Heer, teď z rapu switchneme na sport. Včera se totiž uskutečnil Oktagon 94 ve Frankfurtu na fotbalovém stadionu. A hello, bylo to ještě víc, vlastně mnohem víc cool, než jsem čekal. Nejvíc jsem se těšil na hlavní zápasy a ty doručili totální českou dominanci. V hlavním zápase večera vítězí v česko-německém souboji David Pink Panther Kozma proti hvězdnému Kristianovi Ekerlinovi a ukazuje, že ještě dlouho do starého železa patřit nebude. Což ale dokázal hlavně Carlos Vémola, který ve svém 48. zápase dokazuje ještě mnohem víc. Terminátor se střetnul s německou superhvězdou.

0: TKO v prospěch českého Terminátora. Obrovský klobouk dolů, hlavně pro Carlose, protože takovýho soupeře takhle dominantně přejet je v potaz s jeho věkem prostě naprostej unikát. Lvi žrali první, kámo. Os! Skočíme ještě ale na počasí, venku je momentálně vlastně relativně příjemně, momentálně 20 stupňů, lehce zataženo, ale poměrně slunečno, k večeru to ještě spadne na 16, přes noc bude nejnižší teplota 8 a zítra ráno čekejte teploty kolem 10 a měl bys to vyšplat až na nějakých 24. S tebou je Maty a ty ladíš Rádio Spin.
1: Spin Radio.
2: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.
3: Letím do cizích pokojů plných nočních můr. Oni jsou vzhůru, zatímco jejich původci spějí. Možná si v sobě mohl krotit kreatůru a nemlátit kůka, možná by teď nechtěl strachy blejt. Možná vám přišlo vtipný šikanovat v kruhu přátel spolužáka kvůli tomu, že byl podle vás jinej. Možná by teď nemusel na tramvá za čnůru, možná že se jenom nechtěl skamarádit s každým debilem. Možná ta holka chtěla jenom jít ven. Možná nečekala, že jí znásilníš kvůli tomu, že se fajn oblíkne. Možná chtěla někdy dítě, šťastně žít. Možná si smyslel, že se přitom fakt bavíte. Možná ten týpek nečekal ten výstřel. Možná si nečekal, že když ho budeš okrást, tak ukončíš jeho příběh. Možná ho teď vyhlížejí rodiče z okna a čekají, až přijde. Možná že ustihl utratit jeho peníze. Možná že ta rodina chtěla jet jen na výlet. Možná nečekali to, že do nich autem vlítneš. Možná jsi neměla pít, možná jsi měla žízeň. Možná jsi zničila život a sobě víkend. Možná jsi neměl dětem říkat, nic neumíte. Možná chtěli kreslit, tancovat. Možná že si nevěří teď. Možná že jsi týpek. Možná tvoje dětství bylo taky plný těch debilních vítek. Možná že jsem střítek z pohádek. Možná výkvět fantazie těch repových dítek. Víte, možná nejsem jilpáč, neselím tytila kytek. Možná jsem jen obyčejný člověk, vítej. Možná jsem jen táta, který dříme. Možná bych byl ztracený, kdybych sám sebe neobjevil v rýmech. Možná mezi náma žijou miliony příšer a dost možná jejich útok nepřijde ze skříně.
0: Za 4 minuty je 6 a ty posloucháš komunikátor s Matem.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Majku je Maty a mám tady další track na přání a další a poslední hodinku, kterou tady budeme filit spolu, takže jdeme se dopustit. Poslal mi voiceovku Dan.
1: Zdravím, jmenuji se David, chtěl bych poprosit písničku na přání Bandolero od Hardtricka a ještě vzkaz pro mýho brášku, mám tě rád, bráško.
0: OK, kámo, máme rádi všechny brášky, pouštím tam Bandolero, posílám to tam.
2: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matym.

0: Dáváš Radio Spin, Feli, tady s tebou Matej a mám tady už poslední hudební víkend, takže poslední dva tracky od Ektora. Začneme s trackem z desky Marko, jmenuje se to Musím běžet a je to o tom busy lifestyle, kde se prostě nemůžeš zastavit. Baví mě tady ten beat a ta rytmika tracku, má to takový chytlavý refren a upřímně na běhání, je to úplně super. Pak přeběhnem na desku Originál a tam je jeden z největších hitů desky, ten si taky dáme. Jsou to Emoce na emoce, což je přesně takovej klidnější vibe než jeho tvrdý rapovky, ale úspěch to mělo obří. Rapuje tady o ženách a o tom, jak je vnímá a jak vnímají ony jeho. Úplně jako bych prostě se znova dostal k tracku něco mocného z jeho prvního projektu Iron Maiden, ještě s DJem Enemym. Úplně si vzpomínám na ten refrén, je to sukně za sukní non stop a tak dál, akorát je to trošku v modernějším kabátku, ale banger, je to stále a pořád, takže nejdřív musím běžet a pak si dáme hit Emoce na emoce už teď na Rádiu Spin.
1: Dvojitá dávka poctivýho, osobitýho českýho rapu. Po celou sobotu a neděli v éteru Rádia Spin.
2: Musím běžet.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, koukneme se nejdřív na dálnice, ty jsou momentálně docela v chillu, D1 je akorát momentálně hustší na 20. kilometru ve směru na Brno, zdrží se tam cca 8 minut. Jinak je to ale sízný, stejně jsou na tom taky regiony, takže přeskočíme rovnou do Prahy, tam je momentálně zasekaný pražský okruh a to u Řeporyjí až k Barrandovu, tam to popojíždí v obou směrech a zdržení tam čekej cca 10 minut. Hustší je momentálně taky Nuselák v centru, směr Legerka, hustá je taky Vilzonka, bouralo se potom taky v Husický na Žižkově a bouračku najdeš taky ve Svatovícký na Davidském Kulaťáku, takže tam určitě taky bacha. K dopravě je to dneska všechno, za chvilku si dáme ještě poslední dnešní track na přání, takže se určitě objednej a potom rozebereme takový hodně bizarní policejní výjezd.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Old school, new school, underground. To je Anička Oravcová a Street Cypher. Deska týdne, listování repem a každý týden DJskej set. Street Cypher na rádiu Spin. Každý úterý od 8 večer. Rádio Spin.

0: Update. Posloucháš Radio Spin, na majku je Matej a právě teď hrajem poslední track na přání, který se zahrajem z naší mobilní aplikace pro Páva.
1: Čau, šlo by zahrát QA od Nick Tenda pro moji lásku milovanou, děkuju.
0: QA, docela novinka od Nicka, která není tak jako úplně rapová, je to spíš takovej víc popík, ale zároveň mě tam baví ta výrazná basa, která mi připomíná také jako punk. Takže skvělej track, kámo, dnešní poslední a my si ho jdem společně vychutnat.

0: I'll holler back at you on the other side. Until we see again.
1: Dáváš Radio Spin, na majku je Matej a nám to pomalu končí. Zase byl ten program úplně nabitej. No a nabitej program měli taky policajti v Pardubicích, když se ve čtvrtek prostě zasahovalo v jednom bytě kvůli Counter-Strikeu. Jo, zní to šíleně, ale je to tak. Jeden hráč tam totiž ve čtvrtek v noci smažil Counter-Strike na kompu, no a čávo chytil takový nervy, že tam prostě hulákal jak na lesy. No a co se nestalo? Sousedi zavolali švestky, protože se báli, co se tam sakra děje. Týpek asi přestřelil. Dneska je neděle večer, každopádně, takže si hlavně, kámo, hoď do klidu a místo hraní si třeba vyraz ven, když je zítra ten státní svátek. No a myslím kouknout, kolik tam vlastně dneska bude? Teď už se relativně ochladilo, venku je momentálně 17 stupňů a solidně za mrakem, ale furt to docela jde. K večeru to ještě spadne na 10, to bude v půlnoci a přes noc čekají nejnižší teploty kolem 4 hodin ráno, to bude 8 stupňů. A zítra ráno kolem 8 čekají zase stupňů 12 a má být relativně podobně jako je dneska, hodně slunečno a kolem poledne by měl být pík kolem 24 stupňů. S tebou je Maty. A ty posloucháš Radio Spin a já se s tebou slyším zase zítra.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Radio Spin jde s dabou.
4: And I'm like, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, don't touch, don't.

0: Československý underground.
1: Přeju ti pohodovej večer, za Majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám u novýho pravidelného pořadu CZSK Underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu budu mít zajímavý hosty, se kterýma nejen teda, že si pokecáme, ale taky uslyšíme nějaký live rapy. Dnešními hosty tak je Raklo Rukono a taky Tenký. Čau kluci, vítám vás ze studiu.
2: Ahoj, ahoj.
3: Zdravíme.
1: Jsem rád, že jste si na nás udělali čas, že jste vážili takovou dálku k nám tady do studia. Kdybyste se měli krátce, přehodím to takhle na vás chytře, představit posluchačům jednou dvouma větama, když poprosím třeba Rakla, aby začal.
2: Jasně, jasně. Ahoj, já jsem Raklo, jsem z Ostravy, hele, dělám rap asi 60 tisíc let. No a mám studio Porno Sound Records a tím bych to uzavřel.
1: O tom všem bude řeč samozřejmě. Co Tenký?
3: Ahoj, já jsem Tenký, dělám rap o něco déle než tady můj kolega. Patřím do skupení Safari, kdysi bývalého, které taky vzniklo v roce 2006 a dodnes dělám rap.
1: Jak vy dva jste se vlastně dali dohromady?
2: To je otázka na tělo, kámo.
3: V roce 2014 jsme vydávali album Experiment ještě se Siganem a měli jsme společný koncert, kde vlastně jsme se potkali s Raklem. Oni hráli po nás nebo před náma, teď nevím, a tam vlastně jsme si nějak řekli o tom, že on má studio a vyzkoušel jsem vlastně nahrávat poprvé v jiném studiu než v našem a to bylo u něho. No. Tak takhle jsme se seznámili.
2: Ale znali jsme se jako takhle od slyšení už déle, jako já tě jako osobně jsem tě neznal, ale vím, že jsme o sobě slyšeli už jako nějaké roky dopředu v té Ostravě, jako že se dělá rap. Jako.
1: A je ten rok 2014 rokem, kdy jste se tomu víc začali věnovat tomu rapu, nebo už to vzniklo někdy dřív?
2: No, hele, za mě právě ten rok 2014 byl takový docela přelomový, protože já jsem měl jako nahrávací studio, nějak jsem ho rozjížděl a dělal jsem svoje osobní věci a moc jsem se tomu nevěnoval, práce hlavně na prvním místě, takže jsem to dělal tak jako hobby, no a právě jak jsme se nějak s Tenkým dali dokupy, začali jsme nahrávat to album, které pak vyšlo 2017, myslím, že 2017, protože 2014 jsme to hned nezačali dělat, že 2017, tak od té doby se to jako docela rozjelo. Po něm vlastně přišel Yoga, ten si tam taky udělal solovku a pak se to tak nějak jako začalo rozjíždět, začali chodit lidi, začali se dělat songy, alba a vlastně to jelo už jako na full potom.
1: Ty produkuješ teda hlavně ve tvém studiu Porno Sound. Aha. Než se k tomu dostaneme, tak mě zajímá, protože tam spolupracuješ se spoustou jmen tady z naší scény, jak se díváte na vývoj rapu tady u nás v České republice?
2: Ty kráso. Tak to bych byl moc rád, kdyby začal Tenký.
3: Dobře jste na mě hodil. Tak já si myslím, že rapuje čím dál víc. Mm-hmm. Jakože se to vyvíjí asi dobrým směrem, protože všechno, co my jsme dělali od roku 2006, kde jsme neměli úplnou inspiraci v těch sítích a všude, kde to na nás skákalo, tak dneska asi ti kluci mají možná lehčí přístup se k tomu dostat, ale zase mají těžší se prosadit v té záplavě té hudby. Jo. Ale já si myslím, že se to vyvíjí moc dobře, že technicky, prostě liricky, jak které věci, jako je toho fakt strašně hodně, ale já jsem jako spokojený a myslím, že s úplnou pokorou a respektem prostě si poslechnu všechno, co jako vychází a baví mě to celá scéna, prostě jako roste.
2: Přesně tak, já to asi nebudu víc rozvádět, protože mám na to stejný názor, ale jen řeknu, že za mě teda takový jako teď nejsilnější moment je právě ten Witch, ten jeho koncert v O2 Areně a já jsem teda, když jsem tam byl a díval jsem se na to, tak jsem u toho cítil prostě jako obrovské naplnění, že československý rap je takhle vysoko. To, za mě to bylo světové.
1: Když se teda dostaneme k tomu Porno Soundu, jak tohle vzniklo, kdy to vzniklo a co všechno už má tohle studio na kontě?
2: No, tak vzniklo to, hele, dříve se to jmenovalo jinak, ale ten začátek Porno Sound je, myslím, 2023. A 2023 to jsme našli nové prostory a rozjeli to, víceméně já hlavně. No a co má za sebou, hele, z těch jakoby nejznámějších má za sebou samozřejmě solovky Tenky a Yoga Spank, že to je jasný. Potom
3: společný projekt, co ti jsme dělali už pod porno sám.
2: Jo, no, to jsme právě vydali ještě před.
3: Nebo to bylo tak nějak, že?
2: To bylo ještě před, to bylo 22, no, a 23 už to bylo porno sám. Potom vlastně album, které se dělalo ke 100 letům výročí ostravského fotbalového klubu Baník, tak to vlastně Pretorian, Chacharský a Elbaj to dělali taky u mě. No a potom MC Zuzka, to bych asi, já se teďka asi nezvolil
3: na všechno. Patrik,
2: no. Gorilla Patrik, jako jich tam dost, no.
1: Je někdo, nebo ne, někdo spíš nějaký projekt, který by si vypíchnul, že by si řekl, že ten se jako v tom pornosoundu extra poved?
2: Tak mě osobně jako projekt, na který jsem pyšný, je právě ten, co ti je. To je samozřejmě, protože jsem tam já, že? To je jasný. A potom bych ještě i ten prostě pro ty Baníkovce, to mě taky jako docela překvapilo, že to dostalo takhle daleko, a jsem taky na to pyšný, za to vlastně jsem dostal zlatou desku, jakože za mix. No a co bych vypíchl, je určitě právě letos vydaných 5 singlů, asi Gorilla Patrik, Tenky, to mě baví. Kluci to pojali jako víc energičtěji, jakoby možná i tanečně, a hlavně jakoby fresh, takže mi to fakt baví. Tyhle věci mě baví.
1: A proč vlastně pornosound? Ten název jako takovej, váže se k tomu nějaká historka, proč jste to pojmenovali zrovna takhle?
2: No, tak jelikož to nechceš pustit po 10. hodině, tak bych řekl, že to vzniklo tak, že jsme hledali vlastně název, který bude originální, a nechtěli jsme nic jako, nevím, třeba plácnu, nevím, Studio Signál nebo Studio Melodie, nevím, nenapadá mi teď zrovna nic. Tak jsme chtěli něco originálního, chtěli jsme něco prostě jakoby, co bude drze, ale zároveň fresh. Přesně, a trošku jakoby podtrhovat tu ostravskou kulturu a ten prořízlý jazyk.
3: Trošku tu kontroverzi, no.
2: No. Tak jako jsme hledali a vlastně chtěli jsme něco takového jako úderného, no a přišli jsme na porno sound, protože to vlastně jako znamená, si máte, jak to říct, to znamená jako já bych to přirovnal k tomu, že vlastně při určitých filmech pro dospělé vznikají zvuky, které jsou velice libé na ucho, a to je vlastně porno sound.
1: Dobře, Jirka, hosty dnešního CZSK Underground jsou Raklo, Rukono a Tenky.
0: Československý underground.

0: tenký. Tady už zaznělo uskupení Co ti je, tak jak vzniklo tohle?
1: No, co ti je vlastně vzniklo přesně tak, jak jsem říkal. Tenky dělal solovku vlastně jako první u mě ve studiu v roce 2017 vyšla. Jmenovala se Walkman, nebo pořád se jmenuje Walkman. Po ní přišel Yoga Spunk jako další bývalý člen uskupení Safari, stejně jako Tenky. Jeho solovka se jmenovala Stopař, tak ji udělal. No a pak jsme se právě takhle jako hecli, že bychom zkusili my tři něco dohromady, že bychom splašili beaty, nějaké udělali, a přesně tak se to nějak jako rozjelo a dotáhli jsme to do konce, vydali jsme to 22. Měli jsme křest, který si myslím se velice povedl v klubu Ostravském Fabrik. Za mě vlastně jako jsem velice na to pyšný. Chtěli jsme jako vykročit jiným směrem, než jsme do té doby dělali tu hudbu, a to si myslím, že se povedlo.
0: Jaká je vaše motivace dělat hudbu?
1: Naše motivace dělat, aspoň moje, teda motivace dělat hudbu je, co bych dělal jinýho motivu.
2: Přesně tak, mě jako baví osobně přímo celý ten proces, jo, jít do toho studia, vymýšlet to, nahrávat to, cítit tu můzu, prostě když přijdu do studia, tak tam je něco, co se nedá popsat ani možná slovy, je to vlastně čas, který vůbec nevnímám, je to ta věc, na kterou se soustředím, mám fokus jenom na to a nic ostatního tam prostě není, takže mě osobně rap už od roku 2006 provází celým životem vlastně a je to pro mě, nikdy to nebyla nějaká hra, je to nějaký můj životní styl a zároveň i terapie.
0: Dalo by se říct teda něco jako cesta je cíl tady u toho?
2: Přesně tak. Užívám si tu cestu, ten proces a upřímně mi fakt jedno jako kam to může jít, co to může mít za čísla, co to může být za prachy, jo, a takhle všechno, protože už v tom roce 2006 vůbec nic takového neexistovalo. Nebyl vůbec žádná ani myšlenka, že by to někdy něco mohlo dát, takže to fakt jako prostě je to sice klišé, ale děláme to z lásky.
0: Co je pro vás nejdůležitější faktor v rapu? Že když něco, co třeba chybí rapovému songu, tak třeba pro vás ztrácí úplně hodnotu. Co je to důležitý, co tam musí být?
2: Rytmus. Jako tam prostě musí to hýbat s člověkem. Musí to nějakým způsobem. Tam je to spousta od techniky až po jako nějaký vibe, jo, ale myslím si, že úplně ten základ je prostě, aby ten MC měl ten rytmus, aby to mělo nějakou osobitost, aby tam byla autenticita.
1: No, já bych ještě dodal, že přesně tak, ten rytmus, vlastně ta flow toho rapera, který to rapuje, jak proplouvá vlastně tím beatem, takový základ, ale za mě to jedna z nejdůležitějších věcí je jako rýmy. Uh-huh. Text, jako hudba samozřejmě celé to podtrhuje a celé to vede, takže hudba je prostě pro mě to základní, ale ten text, jako když prostě ten rapper má fádní rýmy, které prostě čekáš, tak mi to nebaví.
2: A já si to třeba nemyslím, protože zase do určité hudby, když je to brané jako celek, jako hudba, a ne jenom když to rozděluješ na beat a text, a je to celek, tak i ty fádní rýmy v některé prostě hudbě můžou znít nefádní. Protože že to tam se hodí, jasně. Takže nejde ani tak o ten obsah, ale o celkový dojem a ten vibe právě toho beatu.
0: Když se zeptám Rakla, teda ty jako producent, snažíš se někde pomáhat těm raperům i s textama?
1: Samozřejmě, ne, že bych jako seděl a psal přímo ten text, o to jsou tady jiní, že? Ale já vlastně, když někdo u mě nahrává ve studiu, tak někdy se prostě stane, že ten poslední rým třeba nesedí, nebo ta poslední věta jakoby do timingu nesedí, frázování ti nesedí, máš tam třeba jednu, já nevím, samohlásku, souhlásku navíc. A je třeba to doladit, tak když ten člověk není úplně zkušený, tak to přímo říkám jako, že máš to dlouhé, nevychází ti to, prostě musíte to zkrátit, vynechej to slovo, nebo napiš to jinak, napiš to tak, zkus to takhle. Ten, kdo to pobere, si nechá poradit, ten, kdo to nepobere, tak řekne ne a nakonec to stejně takhle udělá, takže jako jo. A někteří ne, někteří právě to udělají sami a je to vlastně super, ale to jsou většinou lidi, kteří to dělají už nějaký jako pátek, takže tomu rozumí.
0: Jasně. Na co se od vás můžeme do budoucna těšit? Máte nachystaný nějaký projekty nebo nějaký live shows třeba, kde vás můžou posluchači vidět?
1: No, co se týče mě, tak já jsem teda úplně totálně pohlcený tou prací ve studiu, takže moje solové věci vycházejí jako v tempu jedna, dvě skladby ročně, takže já úplně jako si nejedu ty live koncerty, takže já jako neplánuju nic a výhledově, co se týče koncertu, nevím, nevidím nic, jako zatím nepřišly žádné zajímavé nabídky a nic ani mě tak jako nebere, ale výhledově určitě budeme vydávat singly, alba a tak dále. Takže no, co se týče koncertu, se lidi určitě včas dozví, protože to budeme mít na svých sociálních sítích a tak dále, ale teď mě nenapadá zrovna nic.
0: Jasně, určitě sledujte kluky na Sockách, tam se dozvíte všechno, potřebné info určitě. Tenký, ty tady máš i nějaký ještě nevydaný track.
2: Přesně tak. Já jsem ve studiovém módu, to znamená, že taky nechystám žádné koncerty a takhle, takže jsem momentálně zavřený přímo ve studiu, nahrávám tracky a chystám EPčko, které už mám hotové, už na něm ladíme vlastně mix master a jednu věc jsem tady vlastně přinesl dneska do studia, aby jsme mohli vlastně pustit ven. Takže album nebo EP, uvidíme, co z toho ještě vznikne, protože někdy ty songy chodí tak rychle, že z toho EPčka může být album, ale jako mám na mysli EP, uvidíme, každopádně do konce roku by to mohlo být venku.
0: Ten track, který máš tady, co zmiňuješ, tak je track Emoce, no a my si ho právě teď jdeme poslechnout. Ladíš Radio Spin, CZSK Underground.
3: Československý Underground. Každou středu od 8 večer
4: a každou neděli od 9 večer
3: na

0: Rakloru Kono a Tenký. My jsme se tady ze začátku bavili o life rapu, ten jsme tady slibovali, o ten se postará dneska Raklo. Řekneš nám k tomu tracku něco?
1: Samozřejmě, je to můj single, který se jmenuje Slow Down. Vydali jsme ho na konci, nebo ke konci roku minulého, v říjnu, shodou okolností 29. Takže to je asi zhruba měsíc do toho, aby to byl rok, co jsme to vydali. No, pozval jsem si tam na jako hosta Patrika, Gorilla Patrik, a je to na beatu od Evokena, to je ostravský producent mladý, který je velmi šikovný, a udělali jsme k tomu vlastně i klip, který je všude.
0: No dobře, tak jdeme na to?
1: Yes. Takže slow down. Jasný zoom, udělat boom, na ksichtě směje se clown. Ani slovo mezi sebou, víme toho dost. Jedeme srovnat koně, jedeme srovnat skóre. Jedeme pomalu, není kam spěchat, takže slow down. Jasný zoom, udělat boom, na ksichtě směje se clown. Ani slovo mezi sebou, víme toho dost. Jedeme srovnat koně, jedeme srovnat skóre. Nám pomalu se točí kola, jim pomalu se krátí čas. Oni neví, že jdeme pro ně, ale i tak nezapomenou na nás. Plný arzenál důvodů, není chuť nic vysvětlovat. Rovnou cestou přímo jdem situaci tvrdě eskalovat. Naše kola nezastaví ani červená přechody nic. My projíždíme městem mimo děj a zákon ulic. Vykopeme dveře, ať ty koně trefí šlak. My hoříme jako molotov, co dopad přijde tlak. Jedeme pomalu, není kam spěchat, takže slow down. Jasný zoom, udělat boom, na ksichtě směr.

0: Soul na skóre. Raklo Rukono Baby, Radio Spin, Ostrava City, 2025.
1: Tohle byl Raklo Rukono, track Slowdown. Pojďte hned tady k mikrofonu my a hned to tady můžem trochu probrat. Track Slowdown, ten už je teda venku, lidi ho můžou teda dát venku i s videoklipem.
2: Přesně tak.
1: Tak to si rozhodně na YouTube dejte. My už se budeme pomalu, ale jistě chystat do konce našeho pořadu. Máte ještě nějaký poslední slovo, který byste chtěli tady posluchačům říct?
2: Já určitě, hele, kdokoliv by se chtěl podívat na jakoukoliv věc, co se týče audia, videa, songů, čehokoliv, tak sociální sítě, Instagram, PS Records, Raklo Rukono, Golden Raklo, to samé TikTok, to samé Facebook a tak dále, YouTube, Porno Sound Records, najdeš tam všechny videa, klipy a tak dále.
1: Tak rozhodně to čekujte, ještě jsme tady taky měli Tenkýho, připomínám, kterýho rozhodně taky najdete někde na sockách určitě.
3: Tak samo Tenký úplně všude, TikTok, Instagram, Facebook, Tenký s měkkým i na konci samozřejmě a můžete se těšit na nové věci.
1: Super, tak jo, díky moc ještě jednou za návštěvu a třeba zas někde tady ve studiu.
3: Děkujem moc.
2: Taky díky moc, ale měj se. Čau, čau.
3: Mějte se, čau.
1: Jirka, Radio Spin, hezký večer.
4: Československý underground. Každou středu od 8 večer.
5: A každou neděli od 9 večer.
4: Na

Rádio Spin. Neříká Hector, loket v okno. Vypnul a neřeší do hovna. A haters, uprdala.

nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Supy lítaj nad hlavou, kolem v trávě zmije.